0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kyn.
3: Dekatlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u Nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Ahoj, lásko. Dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
6: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
5: To bude slast.
7: Přesně tak jsem to plánoval.
8: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem

0: zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
2: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Better days are coming.

0: a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje, ceny padají po zprávách o možné dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán by podle tamní televize mohl znovu otevřít klíčový hormuzský průliv pro obchodní lodě. Cena ropy Brent kvůli tomu spadla pod hranici $95 za barel. Trhy sázejí na uklidnění situace na Blízkém východě. Teplotní rekordy v Česku padaly už 5. den v řadě. Včera je přepsala zhruba pětina dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili téměř 32 stupňů. Od severu ale zároveň přešla studená fronta, která přinesla bouřky, kroupy i silnější vítr. Asistent Matthew Perryho míří do vězení. Soud v Los Angeles poslal Kenneta Iwamasu na více než 3 roky za to, že herci podal smrtící dávku ketaminu. Dostal také 2letou podmínku a pokutu v přepočtu přes 200 tisíc korun. Představitel Chandlera ze seriálu Přátelé zemřel loni ve věku 54 let. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ve východních Čechách nám dozrávají jahody a oblíbené samosběry začnou za pár týdnů. Třeba v Dolním Újezdu na Svitavsku drnčí telefony už teď. Sběrači si ale musí počkat na červen. Podle pěstitelů je reálný termín kolem 10. června. Jahody prý letos budou velké, ale nejvíc chuti naberou až ke konci sezóny. No, třicítky si dávají dneska pauzu. Dneska bude 20 až 25 stupňů, zítra a o víkendu do 28. Čtvrtek ve východních Čechách bude slunečný, jen místy se bude tvořit krupovitá oblačnost.
9: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: Stříkání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Stříkání
1: šampionů. Krásné ráno, je čtvrtek a my vás tady vítáme. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Čau Michale. Jsme tady všichni tři. Tak dneska, pardon, dneska zásadní zápas pro naši zemi.
3: Pro všechny. Finskem.
1: Pro všechny, pro všechny. Tak kolik typujete, co Jasmin?
2: Já si myslím, že Finy porazíme 3-1.
3: Já typuju, že Finy porazíme, nebudu říkat žádný přesný výsledek.
1: Já myslím, že to bude 3-1, jak ty říkáš, Jasmin,
2: no,
1: jenom opačně.
2: To nám věří hezky teda.

0: 6. posloucháte Hit Radio, tohle je Kelly Clarkson. Krásné ránko. Já vám musím něco říct, já jsem si všimnul strašně zajímavé věci. My jak tady 4 měsíce už vysíláme ráno, tak já...
1: 4 už ne.
0: Už to je 4, už to bude 4. A já každý ráno potkávám po cestě stejný lidi. Začal jsem si toho všímat, jo, tady stojí člověk a čeká evidentně, no taky, taky to pak přijde až tady, ale že tady čeká člověk, který stojí a čeká na někoho asi až ho vyzvedne, tady to auto tady odbočuje a vlastně tak jsem si říkal, jestli to máte třeba jako podobně.
1: No tak asi víc lidí má nějakou stejnou ranní rutinu každý den, takže...
0: No já jsem si ale moc toho nevšímal, co se kolem mě děje. Já jsem jel poslepu takhle ještě možná zavřený oči, takže jedu vždycky do rádia, ale teďka tak jako koukám kolem sebe hlavně světlo, takže je vidět a opravdu potkávám ty stejný lidi, jo. Takže...
2: Jseš jak malý dítě, který začíná chodit.
0: Já, jak kdybych přesně...
2: Objevuješ svět kolem sebe.
0: Přesně tak. Tak jak to vypadá u vás, co? Vy, kdo nás posloucháte?
1: Jak to vypadá, jak se dneska máte, to nám všechno povězte, čeká nás minuta šampionů, máme 60 sekund na všechny zprávy od vás, chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadá vaše ráno, nebo co děláte právě teď?
0: 777-937-777. Bereme SMSky, bereme zprávy přes WhatsApp a vy teďka berete od nás další hity Alex Warren na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, 6 hodin 10 minut. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se, jaké máte ráno, co děláte a eventuálně, jestli třeba potkáváte i ty stejné lidi jako já. Pojďme na to.
1: Ivča, Praha, musí vstát a nakopnout se, taky občas potká stejné tváře.
0: Verče Dobronice, ráno se vstávalo dobře, ale do práce se jí nechce, má tam nějakou špatnou atmosféru.
1: Wendy, Písek, jede do práce a těší se na další sluneční den.
0: David Jostler, z dvojčaty do školy jako každé ráno, přejeme dobré ráno do rádia.
1: Petra Dolní Lutině taky přeje dobré ráno, zrovna sedí v autě a míří do práce.
0: Zuzana Jihlava zývá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Káča Osoblažsko už v práci a také každé ráno potkává stejná auta.
0: Milena Hermanice právě snídá, po cestě do práce potkává pána s jezivčíkem, za každého počasí s ním chodí na procházku.
1: Honza jede z práce do postele.
0: Adam Třeboň, jeho ráno je dobré, odpoledne letí do Egypta.
1: Eva hezky. Lukavec schutí do práce a odpoledne fandit.
0: Hezky. Do Egypta. Taky bych letěl na dovču. Taky bych letěl. My se teďka dáme další skvělou muziku. George Ezra, Blame It On Me. Pro vás všechny, kdo tady jste s námi ráno. Hezky.

0: Kristián. Pitbull přiveze svůj show I'm Back do Česka 26. července. Vstupenky online. Ladíte Hit Radio 6 hodin 18 minut. Krásné ráno. A my doufáme, že náš nároďák taky něco doveze. Dneska jde o všechno. 16 hodin 20 minut, zápas Česko-Finsko, když vyhrajeme, pokračujeme, když prohrajeme, tak letíme domů.
1: V tomhle je ten turnaj neskutečně krutej, že ty můžeš v podstatě v té skupině, což teda nebyl náš letošní případ, hrát jako bůh, ale pak přijde čtvrtfinále a tam se rozdají karty znovu a může to být všechno úplně naopak.
0: Tak my jsme tady typovali výsledek zápasu, my jste typovali, že teda Češi vyhrajou, já jsem byl teda trošku skeptický, já jsem říkal 3-1 pro Finy, ale tak já si myslím, že to bude 3-2 pro Finy.
2: Já zůstávám u 3-1 za Čechy.
0: Fakt?
1: Já přidávám statistiku. V posledních pěti zápasech jsme dokázali Finsko hned třikrát porazit.
2: No.
1: Dvakrát jsme prohráli.
0: Dobře, tak 3-2 pro nás to bude.
1: Dobře, tak jo. Tak já dám 2-1 jenom pro nás.
0: A ty Jasmin, stojíš si za tím, co jsi říkala?
2: Stojím si za tím.
0: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
2: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
1: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
2: Kdo tipne správnej?
1: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
0: Ty bláho.
2: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
1: No tak kdo, jo, to je pravda.
2: Ježiš, pane bože.
1: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
0: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16:20, Česko-Finsko a fandíme!
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: informace na aquapalas.cz.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
1: Půjčovna a Service Call.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: No, v pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Svitavsku v Chornicích, v Nádražní ulici. Bude probíhat oprava železničního přejezdu a komunikace bude uzavřena. Rozhodně jeďte i nudy.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: jsou nejnovější UDGčka, odlétáš, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Crystal Palace dnes měli dlouhou noc, ovládli totiž včerejší finále konferenční ligy po výhře 1-0 nad španělským Vallecanem. Hned ve své historicky první sezóně na evropské scéně tak berou titul. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů. Na tvaru a velikosti záleží, v Pardubicích probíhala tento týden soutěž pekařů, chleboví someliéři hodnotili bochníky z celé republiky. Výrazným trendem posledních měsíců je důraz na design.
0: Mě v životě nenapadlo, že někdo bude soutěžit v kráse chleba.
2: A mě v životě nenapadlo, že někdy dáme za chleba třeba i 100 korun.
3: Je pravda, že chleby jsou teďka hodně drahý, ale zároveň už jsem se naučila fakt ocenit jako dobrý chleba, no. Jakože už mám vychytaný místečka, kde jsou opravdu výborný, ale částky jsou brutální.
0: Jak pro tebe vypadá hezký chleba, Jasmin?
3: Já nesoudím vzhled, já soudím tu chuť.
0: Já to věci stěžuji, že chleba je drahý, tak nesmíš kupovat tady ty výstavní kousky, že jo? Z těhle výstav. Pojďme na muziku. Queen, the show must go on. Na Hit Radio za malou chvíli taky David Guetta a Kim Petras. Tak hezké ráno.

0: David Guetta, Kim Petras, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio 6.39. S vámi Michal, Jasmin a David. A je tady velké pátrání.
1: Existuje osoba, který můžeme dopomoct ke štěstí, když se všichni spojíme, a můžeme pomoct jistý Aně Marie Čermákový.
2: Na Facebooku na mě včera vyskočil příspěvek od ženy, kterou neznám, která hledá muže, kterého neznám. Přečtu celý příspěvek.
0: Pojď na to.
2: Ahoj kamarádi, scháním kontakt na Pala Haberu. Předčasná krize středního věku se u mě neprojevuje potřebou dělat si tetování nebo kupovat motorku, ale moje podvědomí si z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu vybralo právě tohoto vynikajícího člověka. Chtěla bych s ním zajít na pivo, zaspívat si a nebo mu aspoň položit moji oblíbenou otázku, kvůli čemu vlastně ráno vstáváš. Takže neví někdo o někom, kdo by ho znal? Za všechny typy budu moc ráda. A Palo, pokud to doputuje až k tobě, ozvi se. Pivo platím já.
1: Tak co, nevíme o někom?
0: Operace Habera. Zní to jako plán na otevření Hormuzského průlivu, spíš teda.
1: Ale vy jste se tu bavili nějak o něčem, že... Jak to bylo s těma třema lidma?
2: Hele, říká se tomu 6 stupňů odloučení. To je teorie, podle které přes 6 lidí známe každého na světě, dokonce i amerického prezidenta.
0: A tak se ptám. Takhle, víme rozhodně, co má v hlavě ta žena. Mám na těba chod! Já nevím, tak může zkusit napsat jeho kapele. Myslím, že by jí ten kontakt mohli dát, protože oni jsou opravdu docela dobrý tým, chlapi.
1: Navíc on nežije na Slovensku, že jo, žije v Praze, takže vlastně pokud je ta žena z České republiky, tak je to snadný. No.
0: A nebo třeba, já nevím, škoda, že třeba neexistuje něco jako, nevím, Instagram by se to mohlo jmenovat, kdyby třeba mohl by jako Palo Habera třeba.
2: Jo? Že co když neodepisuje?
0: Co? To je to. To je to, to je to. Tak hodně štěstí, kdybyste náhodou někdo věděl, znal, můžeme tady té ženě pomoct. Za chvíli pomůžeme vám. Do nás sledíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a samozřejmě i další muziku, třeba Miley Cyrus.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
16: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grant-okna.cz. Grant-okna.cz. Grant Okna. Lepší pohled na svět.
17: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
18: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase Česká Třebová Svitavy za Třebovicemi bude probíhat údržba vozovky.
20: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
21: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Je přesně 6 hodin 50 minut a to je ten čas, kdy je dobré vzít do ruky telefon a vytočit 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Vámi vybranou luxusní dovolenou za 40 tisíc. To si můžete tady u nás vyhrát v našem virtuálním letadýlku.
0: A to od společnosti Invia, jak říkala Jasmin, dle vašeho výběru. Dáme vám 40 tisíc a vyražte kam chcete. Už to zvoní, už to zvoní. Snídeně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Ráno, tady Verča.
0: No, ahoj Verčo, dobré ránko.
2: Ahoj Verčo.
0: Ahoj. Ty si pro tu výhru jdeš, já to úplně z tebe cítím.
3: No, však každý den volám.
2: Máme tady virtuální letadlo, sedačky 1 až 6 A až F, takže 6 sedadel v každé řadě a tím úkolem je vybrat si tu správnou.
3: Já bych řekla 6F.
0: 6F říkáš, takže opět u okýnka.
3: Ano.
0: 6F, tak počkej, připoutáme se.
2: 6F.
0: Tak buď vyhráváš dovolenou za 40 tisíc, nebo lístky na Marka ztracenýho, nebo člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
3: Tak jak
0: to vypadá, Jasmin?
2: Pod sedadlem 6F se dovolená neskrývá.
0: Ale co se tam skrývá?
2: Skrývá se tam, člověče nezlob se, tahle hra klasická.
3: Děkuju moc.
0: Je, jakou má Verča radost z Člobrda, no tak máme radost, že máš radost. Člobrdo pošleme, vydrž nám na telefonu, no a samozřejmě zkusit to můžeš opět za 2 hodiny. Hrajeme i v 8.50, jo?
3: Dobře, jo, děkuju.
2: Měj se,
0: Veruko, ahoj. Zatím ahoj.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi půjčují státu ve velkém. Zájem o státní dluhopisy už překonal 50 miliard korun, tedy víc než dvojnásobek původního plánu ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté dluhopisy s pevným úrokem přes 4,5%. Ministerstvo proto pokračuje v prodeji i nad původní limit. Dluhopisy si zatím objednalo téměř 58 tisíc lidí. Slevy v obchodech budou pod drobnohledem státu. Potravináři chtějí nastavit jasná pravidla, protože podle nich jsou slevy často umělé a matou zákazníky. Typicky prý cena nejdřív vyskočí, aby pak slevová akce vypadala výrazněji. Obchodníci ale varují, že zásah státu by mohl vést ke zdražení potravin. Jednání všech stran má proběhnout na začátku června. Ebola v Kongu se vymyká kontrole. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace brání boje na východě země účinnému zásahu proti šíření nákazy. Tisíce lidí navíc utíkají do přeplněných uprchlických táborů, včetně těch, kteří přišli do kontaktu s virem. Mezinárodní organizace proto varuje před katastrofou a vyzývá k okamžitému příměří. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Hajnici na Trutnovsku mají strach z plánu na výstavbu až 37 obřích větrníků nedaleko domů. Místní sepsali petici a zastupitelé jednomyslně odmítli vznik akceleračních zón pro rychlejší povolování staveb. Lidé varují hlavně před hlukem, zásahem do krajiny a dalším zatížením obce vedle rozestavěné D11. Třicítky dneska ve východních Čechách ve stínu nehrozí, možná na sluníčku. Čekáme jasno až polojasno, místy krupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
10: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: My vám přejeme hezké ráno.
13: Krásný čtvrtek vám všem.
11: Snídaně šampionů.
12: Je tady s náma i David, na toho nesmíme zapomenout. Čau, čau, Dave.
14: Ahoj, ahoj.
12: Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska to u vás v práci bude konečně bez hádek. I tady u nás.
13: Jak to?
12: Vysvětlím za chvíli. Teď muzika Mark Ember, Belong Together. Pojďme na to.
11: Hit Radio Černá Hora.

0: Hit Rádiu, 7:04, hezké ráno, s vámi Michal, Jasmina, David. No a dneska už to u vás v práci bude konečně bez hádek. Slíbil jsem, že vysvětlím. O hádek, co se týká nastavení teploty na klimatizaci.
1: No jo.
0: Protože dneska přišla studená fronta, dneska bude venku docela příjemně, takže si odpočneme od těch dohadů, jestli teda bude vychlazeno, nebo jestli bude teplo, a teďka si všichni tak jako stěžují mezi sebou. Jak to máme tady ve studiu? Davide.
2: Já to neřeším. Mně je příjemně vždycky.
1: Tak takovouhle lež,
0: no,
1: jakoby při čtvrtku.
0: No, počkej, ono to vlastně není lež. Davidovi je příjemně vždycky, ale všem okolo je nepříjemně. Takhle, to je ono.
1: Takhle, my se musíme oblézt podle toho, aby jako Daveovi bylo příjemně.
0: To je ono, no.
2: Dobře,
0: to je pravda. My tady máme teda takový centrální ovladač, tam máme u dveří na klimatizaci, a David má rád teplo, takže přitápí. Jo. Ale třeba to máte naopak u vás v práci, že někdo má rád chlad?
1: Nejen v práci, i doma. My jsme se včera večer hádali kvůli větráku, protože já jsem usínala, hořela jsem horkem, teďka jsem to zapla, máme tam i noční režim, fakt to není slyšet ten větrák. A přítel říká, vypni to, to strašně fučí.
0: To je fakt, ono je teďka takový jako pravidlo číslo 1 v tomhle vedru, pravidlo korporátního života. Jo? Nikdy nenechávej ovladač od klimatizace bez dozoru, když jdeš pryč, protože když se vrátíš, tak se vracíš do subtropického pásma. Jo? Tak by nás zajímalo, vy kdo posloucháte, do jakého patříte týmu, jestli jste ten zbrzlík v mikině, anebo do týmu chci tady mít ledový království.
1: Tak dejte vědět, 777-937-777, budeme rádi, ať už za hlasovku na WhatsApp, anebo normální zprávu.
0: Teď muzika Tajný tempa, Erik Tanner, 7:06, dneska ráno.

0: Dva naprosto nesměřitelné tábory i u vás v práci. Jedni chtějí chladit, druzí klimu vypínají. To je partizánská válka o ovladač klimatizace a ptali jsme se, jak to vypadá u vás v práci, případně u vás doma.
1: Zbyněk nás vzal právě do své domácnosti. Píše, trvalo mi 10 let, než jsem ženu naučil spát i v zimě s otevřeným oknem.
0: Ale to je teda příjemný za mě.
1: Je to příjemný. Já si to nemůžu dovolit, my bychom se zhádali. Tam prostě,
0: fakt? Tam jako nejde.
1: Ne, ale taky mám radši otevřený, no.
0: Máme tady hlasovku.
2: Zásadně spíme v otevřeném okně i zimě, takže spím zmrzlej.
1: Takhle, já musím dodat, že vlastně my bydlíme u kruhovýho objezdu.
0: Kruhový odjezd, a to je super.
1: Kde tam chlapi večer driftujou, takže vlastně na usínání nic moc, takže chápu přítelův argument. No,
0: no ale zase, jestli máte rádi auta, nebo tvůj přítel, jestli má rád auta, tak ta vůně spálený gum, ale to za to stojí, ne. Další hlasovka, Adam. Zdar, nám v práci po neustálých hádkách zakázali klimatizaci centrálně, zapíná se asi na hodinu ve dvě odpoledne, prý ať se nehádáme. Nedělá tady Adam náhodou u nás.
1: Ty mám ten pocit. Jonče, čauky parto. No já jsem ta, co má ráda teplo a manžel zase chlad. Proto v létě pravidelně schovávám ovladačku od klimatizace, protože když se dostane manželovi do rukou, tak většinou chodím spát do 17 stupňů a věřte, že v to léto je to fakt nepříjemná zima.
0: Taky Pavel, řidič autobusu. Ahoj, tak klimatizaci a topení ovládám v práci já! A cestující za mnou mají potom smůlu, protože buď topím nebo klimatizuji podle toho, jak mě naštvou nebo jsou na mě hodní. A to je vlastně fakt, když řídíš nějaký takovýhle dopravní prostředek, tak si tam tu teplotu nastavíš podle sebe. Jo, někdo tě naštve, tak prostě tam v létě tam přidáš.
1: Já mám jet v sobotu po dlouhý době dálku autobusem, takže to se děsím, jestli tam bude takovýhle pája.
0: Měla by ses na řidiče usmívat, až budeš nastupovat. Nicméně to vlastně, když o tom přemýšlím, to je takový piloti, že jo? Ty teda pokaždý, když někam letěj, tak chladěj jak úplný magoři. Los frekvencí, hezké ráno.

0: 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v soutěži Rychlá pětka, tak na to rozhodně počkejte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici. V Pardubicích v ulici Marie Půjmanové je silnice uzavřena kvůli pokládce kabelu.
17: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: Za minutu půl osmé dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionu. Tohle je opět Radeček, taky Mária Čírová. Už za moment soutěž Rychlá pětka o Uni vstupenky na festival Hrady.cz. Nejdřív ale David a jeho ranní update. Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Senioři na Klatovsku se na chvíli změnili v modelky a modely. Klienti domova v Janovicích nad Úhlavou se nechali upravit a nafotit pro výstavu. Projekt má ukázat, že radost i pocit výjimečnosti věkem nekončí. V Českém Krumlově skončila taška s 200 tisíci omylem v prádle. Host hledal po odjezdu z hotelu tašku s penězi, která zmizela z pokoje. Ukázalo se, že ji uklizečka omylem vyhodila spolu s ložním prádlem. Policie potvrdila, že nešlo o krádež, ale o nešťastnou chybu.
0: Omylem do jiného hrníčku.
2: Japonští vědci testují lék, který by pomohl lidem dorůstat nové zuby. Na ostrovech vzniká výzkum, který by nenávratně změnil stomatologii. Pomoci má milionům lidí s bezzubostí po celém světě. Pokud vše půjde podle plánu, první použití se zvažuje kolem roku 2030.
3: Tohle jsem vždycky záviděla žralokům, že mají tuhle tu schopnost. A vlastně mi to přijde super.
0: To je pravda, nevím, jestli z toho jsou nadšení stomatologové úplně teda.
4: Zase já si říkám, těch žraloků, ty mají takových zubů zase jako čistit to. To je strašně zdlouhavý, že jo?
0: Nicméně, tento japonský výzkum se nelíbí divákům pořadu Výměna manželek.
4: To byly úsměvy.
3: To by byl úplně jiný pořad najednou.
0: To je pravda. Tak co, jdeme soutěžit? Rychlá pětka. Rychlá pětka o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli vyrazit zadarmo, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď vám letí další muzika. Tohle jsou Imagine Dragons Believer na Hit Radio v 7.31.

0: 4 minuty po půl osmé ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: 8 krajů České republiky, 8 nádherných památek a taky skvělých zpěváků a kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Leny, Rytmus a další, na ty všechny se můžete těšit.
0: Přišla nám zpráva, chci soutěžit, už mám dost zahrady, teď chci jet na hrady, vyměním okurky a rajčata za tančící děvčata. Dobré ráno, Pavle.
3: Já vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi z Rožmitálu pod Třemšínem a ano. Včera soutěžící byla taky z Rožmitálu. Vy jste nějak příbuzný, nebo jak to tam máte?
3: Ne, vůbec ne, vůbec. Ani neznám paní. Nebo
0: ale jestli teda vyhraješ, tak můžete vlastně jít ve čtyřech na ty hrady. Tam je točník nejblíž, jestli se nepletu, ano. No?
3: Točník. No, tak a nebo možná až Švihov, no.
0: Hele, je to univerzální stupenka, můžeš vyrazit kam chceš.
2: Že jsi takovej poeta, tak ti hodně přeju výhru, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, který pták je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Jo!
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje manželka zlobra Šreka?
3: Fiona.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké křestní jméno měl prezident Havel?
3: Václav.
0: Mhm. A poslední.
2: Kolik zastávek bude mít festival Hrady.cz? 1 nebo 8?
3: 8.
0: Já ti nevím, fakt jo? 8.
3: Jo, jo. Výborně.
0: Jsi neuvěřitelný, Pavle, 2 univerzální vstupenky jsou tvoje. Buď můžeš na točník s tvojí spolubydlící z Rožmitálu, anebo můžeš jít úplně jinam, ať se nepotkáte.
3: Super, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme a užij si to.
3: Díky.
0: Krásný den, měj se, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak opět, ještě zítra, poslední 2 vstupenky, univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídaní.

0: A tohle je taky Hit Radio, krásné ránko.
1: Existují dvě věci, které z normálních lidí během letu udělají takový jako zvířata. Když začne boarding a za druhý, když se začnou prát o opěrku, takovou tu loketní, jo. Na internetu se teďka rozjela brutální hádka, komu patří ta opěrka uprostřed, jo, protože vlastně si tam nějaký sousedi odložili oba lokty a já si myslím, že by to mělo být tak, že ten, co sedí uprostřed, tak opravdu má právo na obě opěrky, byť já to nedělám, vždycky mám tu pravou prostě. Ale ten, kdo sedí u okna, tak má výhled, že jo, to je jedna výhoda. Kdo sedí v uličce, tak může kdykoliv bez problému na záchod, ale ten uprostřed je na tom nejhůř, jenom se tam těsní mezi těma dvouma lidma, tak by měl mít právo na opěrku.
0: Ale zase teďka přemýšlím, možná řeknu blbost, jo, ale ten, kdo je u okna, teďka nevím, je tam opěrka nebo tam není u toho okýnka?
1: Myslím, že je.
0: Je tam, takže tam je opěrka. Takže tam opěrka. No já si myslím, že jako sedět uprostřed je prostě jako vyhrát lístek do pekla, jo.
1: No.
0: Se představ, že sedíš uprostřed a vedle tebe sedí dva metrákový chlapy, no, tak mu asi jako neřekneš, jako hele, dej tu ruku pryč.
1: Zažila jsem to a já pak se bojím jít i na záchod během toho letu, takže opravdu jako se tam trápím, je to těžký.
0: Holt je prostě potřeba mít v téhle disciplíně ostrý lokty.
2: Spíš říkám, ty architekti, víš, který navrhou to letadlo, říkají si, dobrý, snad jsme na nic nezapomněli, prostě dva lidi sedí vedle sebe a je tam jedna opěrka, tam prostě jeden musí být bez ní přece.
0: Dobrá úvaha navedeno. Nebo si můžeš dát tu ruku takhle, jakože, já nevím, ta opěrka má třeba 30 čísel, tak jeden má ten loket prostě předlesně, dole
2: a, jeden
0: a druhý vzadu, no. A pak se prostě takhle spolu hladíte, no, moc příjemný to je, no. Coldplay Paradise, za malou chvíli tady na Hit Radio, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy bramburky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
13: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
12: a poctivé pivo z místních pivovarů.
13: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
12: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
14: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitov jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor. Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
17: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
18: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Orlicko-Ústecku v Lanškrouně v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Probíhají stavební práce, doprava je vedena Kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
21: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.49, posloucháte Hit Radio Snídení šampionů, tohle byly Coldplay, dobré ránko.
1: V hudebním světě je zdá se nějaký baby boom, moon, což teďka máme radost. Nedávno oznámil miminko Mirai a teďka nás překvapila barbadoská královna Rihanna.
2: Počkej, která... nemají ho spolu, ale.
1: Ne. Barbadoská královna Rihanna, která čeká dvojčata s jejím přítelem, reperem A$APem Rockym. Mně se hrozně líbilo to, jakým způsobem to ona oznámila, že to nebylo nějak přeslazený a velkolepý, ale úplně jednoduše napsala, teďka jim za tři a můžu si to dovolit.
0: A oni už vlastně mají kolik? Tři děti, myslím, že jo? Tři děti s A$APem Rockym, takže dvě, takže pět dětí. Tak kdo ví, kolik z nich budou umělci?
1: Kdo ví, ale vlastně tenhle ten krok se mi na ní hrozně líbí, fakt to oznámení, protože když si vzpomenu na nějaký český influencery, tam si někdo třeba jenom jako uprdne a má to kolem sebe prostě fontány a všechno možný a glitry a tak, ale tady vlastně někdo, kdo má to módní impérium a Fenty a všechno možný, tak tady to oznámí úplně jednoduše a přijde mi to moc hezký.
0: No tak my Rihanně takhle vzdáleně gratulujeme, no a když se o ní bavíme, tak si myslím, že by se slušelo, že bychom si ji zahráli.
1: No jasně.
0: Zkusíme jí s Drakem teda.
1: No, jo.
2: No nic, před chvílí jsem chtěl, když jsme se tady bavili o Palu Haberovi, aby jsme si zahráli písničku o týmu, to nešlo.
0: My to prostě neodpustí. Já jsem ti řekl, ať se pro toho Pala Haberu jdeš přes chodbu na to jiný rádio tady, jo. Tam ti ho zahrajou. Tak pojďme na to.

0: a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nenatáčejte zásahy, blokuje to práci. Jihomoravští záchranáři vyzývají veřejnost, aby si při zásazích nenatáčela mobilními telefony. Podle nich tím lidé narušují soukromí pacientů a komplikují práci složek integrovaného záchranného systému. Často se to děje u nehod i zásahů v ulicích, kde kolem projíždějící auta zpomalují a vznikají kolony. Podle hasičů může takové chování ohrozit plynulost provozu i bezpečnost na místě zásahu. Teplo se vrací. Víkend ale přinese bouřky. Po krátkém ochlazení se teploty znovu dostanou nad 25 stupňů. Víkend ale naruší studené fronty a místy přijdou přehánky a bouřky. Srážky budou nerovnoměrné a lokálně i vydatnější. Příští týden zůstane teplý, ale kolem středy může přibýt deště díky západnímu proudění. Celé Norsko je v napětí. Královna Sonja je totiž v nemocnici se srdečními problémy. 88letá královna byla přijata do nemocnice v Oslu kvůli bušení srdce a srdečním potížím. Lékaři budou několik dní sledovat a provádět vyšetření. Zdravotní potíže ji už minulý týden vyřadili z programu i plánované cesty po Norsku. Královna měla podobné problémy už loni, kdy jí byl implantován kardiostimulátor. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Ve východních Čechách nám dozrávají jahody a oblíbené samozběry začnou za pár týdnů. Třeba v Dolním újezdu na Svitavsku drnčí telefony už teď. Sběrači si ale musí počkat na červen. Podle pěstitelů je reálný termín kolem 10. června. Jahody prý letos budou velké, ale nejvíc chuti naberou až ke konci sezóny. No, třicítky si dávají dneska pauzu. Dneska bude 20 až 25 stupňů, zítra a o víkendu do 28. Čtvrtek ve východních Čechách bude slunečný, jen místy se bude tvořit krupovitá oblačnost.
14: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: Ahoj, dobré ránko.
15: Krásný čtvrtek.
18: No jo, už se nám to blíží, čtvrtek, malej pátek, navíc má být hezky, zítra o víkendu taky tak nějak.
15: Tak nějak.
19: Tak nějak.
18: Tak nějak, no, tak nějak. Tak hlavně, že hezky, teďka jsme rádi, že tady...

0: 8 hodin 6 minut. Tohle je geniální Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Dneska je prosím pěkně speciální den. Svůj den má jídlo, který buď nemáte, anebo máte problém jíst na veřejnosti.
1: Mm-hmm.
0: A tím jídlem je, tam teda hamburger. Hamburger, já teda za sebe, jestli můžu, já se dřív styděl ho jíst na veřejnosti, nejenom, že jsem měl pocit, že u toho vypadám fakt komicky, tak další moje superschopnost je, že jsem se o to vždycky umazal. Ale, jak jsem starší, takhle, nic toho se nezměnilo, jenom mi to je už jedno.
1: Já to mám úplně stejně, že dřív jsem se teda obecně stydila jíst na veřejnosti, přišlo mi to takový vždycky jako intimní, když jsem byla mladší, cítila jsem se fakt blbě. Teďka už je mi to taky jedno, ale ano, taky se pokecám. A nejenom u burgeru, třeba na špagetách, že jo, to jsem extrém na to.
2: Hele, u mě, já taky jak stárnu, tak jsem teďka naposledy si dal burger s příborem a cítil jsem se ještě hůř, než kdybych se zaprasil. Úplně jsem se cítil trapně, že jsem to prostě vzdal.
0: Jako jíst burger příborem je podle mě stejně trapný, jako jíst kuře příborem, anebo pizzu příborem. Já jsem takhle jednou kuře příborem, já si to nevychutnám.
1: Jako když máš třeba smažený nějaký paličky, tak to dám jako rukou, ale jinak normálně příborem.
0: Ty jo, tak to já vůbec. Já si to nevychutnám. To je, jako říkám, jako pizza prostě, kdybych to měl jíst příborem, já to potřebuji v té ruce, jo. A vzpomínám si, jednou to bylo hrozný peklo, když mě tenkrát bývala představovala své rodině, tak oni měli kuře k obědu. A já říkám, ty vole, to budu muset prostě jíst tou vidličkou, ne? To bylo nejhorší prostě oběd mýho života, jo?
2: Tak víš, jak jsem se cítil, no. Prostě připadáš si odevzdaně, že jsi to vzdal, že jsi to celou těma rukama nesáhnul prostě.
0: Já teda musím za sebe říct, já mám takovou schopnost, že když se vezmu bílý tričko na sebe, což se často neděje, dneska ho mám, tak se prostě ničím umažu, jo. Takže takhle, zatím drží, Lukáš?
1: No tak zatím si toho moc nejet, vlastně nic.
0: Dávám tomu kolik je, dávám tomu 8 hodin, 8 minut, dávám tomu tak hodinu ještě, jo. Tak co vy, kdo nás sledíte? Máte nějaký speciální jídlo, u kterého se vždycky umažete, nebo u kterého si myslíte, že vypadáte komicky? Pošlete nám to jako hlasovku. Na WhatsApp na 777-937-777, případně nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme tohle, to jsou nejnovější činasky.

0: 11 minut, krásné ráno. Dneska je světový den hamburgerů a my jsme se tady dostali do diskuze, debaty, že hamburger je takové speciální jídlo, které nás dokáže vždycky umazat, a nejenom to, ale že u toho taky vypadáme tak trošku komicky, když ho jíme. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové jídlo, kterým se zaručeně pokypete, a podle toho, co nám píšete, tak je to hamburger, špagety, a co je to dál?
1: David z Brna píše: ránko týme, já to nemám s jídlem, ale s bílým tričkem jako Michal. V bílém triku se zašpiním, i kdybych si dával suchý rohlík, ale ve starém triku na doma můžu jíst klidně špagety za mírného poklusu a po dojezení budu čistý jak...
0: Jak něco?
1: Nevím, co jsem komu v minulém životě udělal, že se mi to teď takto vrací. Hezký den.
0: Taky Péťa píše: ahoj, můj manžel je expert na fliky na triku z jakéhokoliv jídla. Dvakrát týdně se pobrindá kafem a kupuje si zásadně světlá trika. Nechápu, dcera ze školky už chodí čistší než on.
1: Janča, krásné ráno, já se zaprasím vším, moje slabost jsou hranolky, které jim zásadně jen rukama. No to já taky, ale teda hranolkama se, jako možná jak jsou mastný.
0: Možná ta mastnota, to je pravda. Píše i Míša: ahoj, tak já jsem byla předevčírem s kamarádkou a než přišla, tak jsem si dala hot dog a kečup McKiddle přímo na zářivě bílou halenku. No, flek je, když vám holub potentí auto. Tak jsem se snažila to trošku zamazat s tím, že se mi to povedlo, a jak přišla, tak její první otázka byla, jestli jsem měla omáčku na oběd.
2: No, hot dog dobrý, ale klobása. Jdete na oběd. Takový to první kousnutí, jak čekáte. Vystříkne. A ono to vždycky vystříkne.
0: No jasně, ale vždycky ještě na tebe, že jo?
1: No počkej, na tebe je dobrý, ale byly čarodějnice a já jsem stála za nějakou slečnou a kousla jsem si do klobásy. A počkejte, jo, to vystříklo takovým způsobem, že měla normálně pak masný vlasy, masnou bundu, a můj přítel je hrozný dobrák a já jsem se bála, že mě napráší a že řekne, ať jí to řeknu a ať se omluvím, ale naštěstí zdrhal se mnou, protože to byl takový rozsah jako škody.
2: To dobře to dopadlo.
0: Pane bože, klobásy jsou nebezpečný. Tak je hlasovka od Ivči.
3: Krásné ráno, rádio. Tak jako komický vypadá asi, když se někdo snaží decentně jíst hamburger, který je totálně našlehaný. A teď prostě máš tu omáčku a to maso a všechno. A teď to jíš tak jako decentně, abych se náhodou nezmazala. A naopak se zmažeš úplně brutálně nejvíc na světě. A pak si myslím, že na druhém místě by mohly být špagety. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký den.
1: Vždycky špagety za mě, no.
0: Takže jsme si to krásně zařadili. Takže na první místo, já bych na první místo nedal špagety ani hambáč, já bych tam dal tu klobásu, protože to je opravdu peklo. Na dvojku bych dal na dvojku ty špagety a na trojku hambáče. Může být takhle, souhlasíte s tím, vy kdo ladíte. Dobře, no tak jo. Tak něco, co vám bude chutnat, to je další muzika. Cyril Stamlinin a Mě nedá se nezeptat. Dámy a pánové, vy kdo posloucháte, máte brindáky nachystaný, co? Tak jdeme na to.

0: Cyril Stamlinen, předělaná 80 na Hitrádiu, 8 hodin 22 minut. Za malou chvíli něco pro vás, kdo nás sledíte na cestách, bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku. Tohle je nejnovější Ale Farben, Baby Goodbye, a na to rozhodně stojí za to čekat. Jsme Hitrádiu, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
12: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
14: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
17: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici na Rychnovsku v Čermné nad Orlicí místní části Číčová. Probíhá rekonstrukce mostu a komunikace je uzavřena.
18: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Baby Goodbye, ale Farben na Hit Radio. Bude půl deváté a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lady Gaga se netají tím, že je velkou faninkou Iron Maiden. V rozhovoru pro Rolling Stone popsala, jak v roce 2011 šla na jejich koncert i mezi fanoušky do kotle. Z VIP lože ji prý hudba vtáhla natolik, že během skladby The Number of the Beast sešla mezi dav. Michaela Jacksona nemilují jen lidé, ale taky kočky. Svět obletělo video s domácím mazlíčkem, který pokaždé ožije, když slyší krále popu. Svého páníčka nenechá hity vypnout. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů.
0: Si představte ten moment, když k němu domů přijde návštěva a teďka tam vypadá jak výprodej brek.
2: Mně se spíš nelíbí ten dvojmetr, jo. Prostě když najdeš u chlapa 170 párů bot, no. Vyšetřuje to policie. Když to najdeš u ženy, tak se vůbec nic neděje, jo.
0: Kamufláž. Love is a Shield, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář po 12. A vlastně, Davide, ty nás opět pouštíš.
2: Je to tak.
0: My ti děkujeme za ráno, těšíme se zítra na tebe.
2: No já se taky budu těšit, pátek.
0: Páteček, to je vlastně pravda, já na to úplně, jak se můžu zapomenout. No, tak hezký den. No a

0: Mikolas Josef. Megusta 837, tohle Hit Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Dneska pozor, dnešek bude rozhodující den, jestli bude rok 2026 vůbec stát za to. Hokejový čtvrtfinále, to je pro nás Čechy skoro důležitější než prezidentská volba, nebo možná na stejný úrovni, jo, protože až se bude dělat rekapitulace roku 2026, tak ten dnešní den tam prostě bude.
0: No, rozhodně chceme, aby tam nebyl, že jsme s Finy prohráli, takže dneska Česko-Finsko 16 hodin 20 minut a mě by zajímalo, jestli jste dneska do práce vyrazili dřív, abyste si nedělali práci do foroty a mohli zmizet někam k plátnu, co?
1: A jestli třeba už taky máte nějaký tipy, jak to dopadne, my jsme se tady vsázeli s klukama. Můj tip 3-1 pro Česko, Davidův 2-1 pro Česko a Michalův 3-2 pro Česko.
0: 3-2 pro Česko, no tak doufejme a přejme si, ať vyhrajeme a vyhrát můžete za moment i vy a to parádní dovolenou za 40 tisíc dle vlastního výběru. Tak zůstaňte s námi, protože třeba právě vám změníme letošní léto.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
4: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
11: Slyšíte to? To je zvuk, který miluji.

0: Coach.cz.
1: Exotické pokojovky od Mateje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: Máme tu spoustu lidí, kteří čekají u gateu na odlet. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.48 a pokud byste chtěli vyhrát dovolenou za 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000 korun.

0: výherní místo.
1: A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Nechce vyhrát.
1: Nechce dovolenou. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: No dobré ráno, já volám na Letadílko.
1: No
3: na
1: tak to voláš správně, ještě nám pověs, jak se jmenuješ, ano.
3: Já jsem Vlačka.
1: Ahoj, Vlačko, dobrý ránko.
0: Ty buď
1: dobré
0: můžeš ránko vyhrát přímo tu dovolenou za 40 tisíc, nebo kdyby se ti nepodařilo uhádnout tuhle sedačku, tak je ještě šance, že někde bude Člobrdo, Člověče, nezlob se, nebo dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo bohužel úplně prázdná sedačka, kde nebude nic.
1: Tak Vlačko, jaký sedadlo si vybereš?
3: Já si vyberu sedadlo A3.
1: A3. Pojďme se připoutat.
0: Jdeme tudíž k okýnku. Koukám A3. Se na A3.
1: Řada 3, sedadlo A.
0: Tak dovolená na této sedačce, Vlaďko, není. Ale není to úplně prázdná sedačka.
1: Není, tak co, co pak tam máme? Co pak tam máme?
0: Máme tam... Člověče, nezlob se.
1: Mně se líbí, jak cena Člověče, nezlob se vždycky posluchače, kteří to vyhrají, rozesměje. Že to je vlastně takový roztomilý.
3: Tak to přeci je, Člověče, nezlob se, Vlaďo. Tak to má být.
1: Jak říkáš, Vlaďko, tak nezlob se, Člověče, dneska to nevyšlo. Alespoň posíláme Člobrdo, nicméně můžeš to zkusit opět zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když se třeba znova uslyšíme.
3: Jasně, děkuju moc.
1: Není za kontakt.
0: Měj se krásně.
3: A hezký den,
1: naschle. Hezký den, vydrž na telefonu, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak opět zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovču od Invie za 40 tisíc korun. Mimochodem na webu Hit Radio najdete rozpis sedadel, která už jsou obsazená.
0: Ale jenom tento týden, pak už v klubu šampionů.
1: Pak v klubu šampionů.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: 8.57 a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra, v pátek konečně, od 6 do 9.
0: On vlastně bude pátek, no tak se stavte, budeme moc rádi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Přejeme hezký čtvrtek, 16.20, fandíme!
1: Mějte se krásně, ahoj!
0: Zítra v 6, čau!
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Rychnovsku, v Dobružce, v Polické ulici bourala 3 osobní vozidla a blokují tady jeden jízdní pruh. Zdržení by mělo být ale minimální. A pozor také na dálnici D11 poblíž Hradce Králové na 65,5 kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo. A ještě na trase s Chrudimi na Čáslav u Starkoče probíhá v pravém pruhu údržba zeleně. Tak s tím také počítejte, jinak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
4: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici.

0: kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Zlín Film Festival potrvá do 3. června. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti.
1: Hokejový servis Hitradia.
0: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20. Na programu jsou i tři zbývající čtvrtfinále. Domácí vicemistři světa Švýcaři se utkají s obhájci bronzu Švédy. Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada si to v zámořském derby rozdá se Spojenými státy.
2: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
4: A ještě počasí, dneska počítejme s ochlazením, slunečná obloha ale zůstává, teplotní maxima během dne 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Hit Radio Černá Hora.
4: Minuta po deváté, jdeme rozjet dopolední jízdu s Janou Šimurdovou a že to bude teda jízda, protože hned na začátek mám pro vás téma na tělo. Něco, co je celkem tabu, ale řešíme to všichni, výška v partnerství a jak moc nás to jako ovlivňuje v hledání té druhé polovičky, jo? Tak o tom za chvilku po muzice. Jinak lidi, čtvrtek, to už vypadá celkem nadějně, co? Tady je Offspring.

krásné, ochlazené čtvrteční dopoledne s Itráriem Černá Hora. Pojďme rovnou k věci. Jo. Hraje podle vás ve vztahu roli výška? Měli jste někdy partnera výrazně menšího nebo vyššího než jste vy a řešilo to okolí třeba víc než dokonce vy sami? Já mám tady jeden pár, kdy teda ta paní je ta vyšší a to prosím vás o 43 cm. Nutno taky podotknout, že paní má výšku teda 206 cm, což úplně moc mužů nemá. No a našla si chlapíka s výškou 163 centiáku. Takhle, láska tohle neřeší, ale když se koukám na jejich společnou fotku, jak ten muž jí drží boty, tak myslím, že i ty boty jsou pomalu větší než on. Ženy, co myslíte? Vadil by vám menší partner třeba i o 5 centiáků? A muži, jak to máte vy? Dali byste vyšší partnerku, protože taková ta klasika, že jo, že muž je vyšší než žena, je takový standard. A vůbec, jestli s tím někdo máte jako zkušenost, případně i s reakcemi z okolí, tak mi to napište na náš WhatsApp Hitrária Černá Hora 601 292 464. Díky moc a já posílám další muziku.

0: Tohle je Milky Change a vyladíte Hit Radio Černá Hora. Dneska s vámi řeším téma, jestli ve vztahu a vůbec v hledání partnera zásadně rozhoduje výška. Začátkem hodiny jsem mluvila o páru, kde žena byla vyšší dokonce o 43 centiáku. No a já se s vámi teď podělím i o svůj příběh. Kdysi dávno, ještě za dinosauru, mě dohodila jedna moje známá chlapíka, který byl příjemný, chytrý, celkem pěkný, ale menší než já a dokonce byl snad i hubenější. Jako já se fakt snažila tomu dát šanci, jo? Po nějakém asi čtvrtém rande jsem to ale vzdala. Protože jsem věděla, že jako potřebuju vedle sebe chlapa, co mě jako ochrání, jo? Já si stále kladla otázku, kdo z nás dvou by bojoval, když by přišlo jako nalámání chleba, jo? A prostě moje přírodní pudy mi řekly, ať má aspoň stejnou výšku a váží o něco málo aspoň víc než já. Mě ale zajímá teď, jak to vlastně máte i vy. Jestli ta výška partnera nebo partnerky je zásadní, jestli to řešíte, jestli máte zkušenost s tou rozdílnou výškou a co třeba okolí, jestli do toho kecá. Jo, napište mi na 601 292 464 a za chvilku dáme vaše zajímavé zprávy, které mi už chodí. Také Féteru Hit Rádia Černá Hora, díky moc.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
7: Krant-okna.cz.
6: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Svegliff Day.
11: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
12: Haspel.cz.
13: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
14: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
13: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
14: Družstevní byty Chlumec.cz.
13: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: prosince na aquapalace.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

minuta po půl desáté na Hit Rádiu Černá Hora se teď podíváme na vaše názory, jak to máte s výškou partnera. Mluvila jsem o páru, kde je paní o 43 cm vyšší. Také jsem se přiznala, že jsem kdysi ukončila randění s klučinou, co byl teda menší a hubenější než já. No a teď jste na řadě vy. Předem chci teda jako říct, že moc děkuju za vaše poslané zprávy. A začnu hned na začátek s Petrou. Ta píše, že kdysi chodila s partnerem, který byl menší jenom o 2 cm. A problém s tím neměla tak Petra jako její přítel, do kterého rejpali jejich společní kamarádi. Peťo, jinak díky za zprávu. Adam, ahoj, tak já bych asi neunesl, kdyby přítelkyně měla být větší a mohutnější než já. Takže podle toho vybírám, měl jsem takto ale kamaráda a přišlo mi to vždycky zvláštní. Hezký den všem. Adame, díky za tvůj názor. Píše taky Jana, že měří 154 cm a že menšího muže, než je ona, si neumí představit. No, Jani, tak jo. Dobrý, díky. Píše taky Víťa, jeho partnerka je vyšší o 5 cm a žijí spolu už 16 let a jsou naprosto v pohodě. Tak jo, Víťo, taky díky. Napsala Veronika, že má 158 cm, její manžel 198 a když přijedou na výlet s dvěma dětmi, že vypadá vedle něj jako jeho třetí dítě. Tak Veru, to se docela nedivím, musí to být taky hezký pohled. A taky napsal šprýmář Matěj, ten píše, že nezáleží prý na výšce, ale na délce. Asi myslí vlasy, ne? Ozvala se taky Pavla. Ahojky, tak to moje rande byla normálně živá verze Norbita. Kdo jste viděl Norbita, tak si představte ty hlavní role. On malej, hubenej jak násada od koštěte a já vedle něj jak Raspuša. Lidi kolem museli mít pocit, že natáčíme pokračování filmu, takže pro mě výška znamená hodně a váha. Chlap musí být prostě vyšší a robustný. Přeji hezký zbytek dne, Pavla. No tak jo, Pavle, já ti vás taky děkuju. Představu jsme si asi skoro všichni udělali, jinak super lidi. Zkrátka, když bych to měla zhrnout, nejzásadnější je, abyste si rozuměli, byli sami se sebou i s tím druhým v pohodě a pak je asi jedno, kdo stoupá na špičky, co? Jako pokaždé, velké díky za vaše názory, za vaše zprávy, které jste mi poslali. A tady je další muzika na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Černá Hora dohrál David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Za chviličku si dáme Evičku Farnou a její boží Mlejny Melou. No a kdo máte rád taky Bensona Boona nebo Beyoncé, tak se do konce hodiny máte na co těšit. S vámi je Hit Radio Černá Hora, dopolední drive s Janou Šimurdovou, tak díky, že nás ladíte.
1: Je to tady, 34. ročník aviatické pouti na Hradeckém letišti už o tomto víkendu. 40 letounů, pětihodinová letecká show ve vzduchu i na zemi. Gripeny, Martin Čunka, Eurofighter Typhoon, tak to jsou jen některá lákadla leteckýho svátku. No a už tuhle neděli taky 23. ročník Decathlon cyklomaratonu. Start i cíl v Malšovické aréně, tak si tohle všechno nenechte ujít.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na příjezdu do Nemošic od Pardubic se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením. Také připomínám vyšetřující nehodu na Rychnovsku v Dobružce v Polické ulici. Tady bourala 3 osobní vozidla. Blokují tady jeden jízdní pruh. Zdržení by mělo být ale minimální. V Hradci Králové v Razlově ulici v pravém pruhu probíhají práce údržby. Tak s tímhle taky počítejte. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomů zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti

0: varovali před růstem černého trhu. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžou lidé pomoct, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
1: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
0: Misku s vodou mohou lidé dát pro ptáky i na parky. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20.
2: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: A ještě pohled na počasí. Přišlo sice ochlazení, sluníčko, ale zůstává příjemných 16. Naměříme aktuálně třeba v Chrudimi nebo Výčině. Nejmíň, a to 14, ukazuje Trutnov. Během dne by se ale teplota měla dostat místy až na 24 stupňů.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: A Jana Šimurdová, je tady čtvrteční 10. dopolední. Někdo máte možná pocit, že už sotva fungujete. Dopijíte své druhé kafe a říkáte si ještě několik hodin. Ano, to je pravda, většina z nás ještě několik hodin v práci budete, ale aby to nebylo tak náročné, než se dočkáte toho pátku a vůbec víkendu, tak právě od toho jsme tady my a máme pro vás ty největší hity.

Kid, Enrique Iglesias, pro všechny na Hitrádiu Černá Hora, kdo potřebují rozproudit a kafe už nepomáhá. A teď taková otázka k zamyšlení, jo. Myslíte si, že má v dnešní době divadlo šanci konkurovat Netflixu? Za mě ano, protože když se občas kouknu na program divadel a jejich některých her a něco se mi líbí, je to beznadějně vyprodané a to i dopředu. Když já si myslím, že pokud někdo nechcete do divadla, že se třeba bojíte, aby to nebyla nuda, jo, ale pokud si teda vyberete váš šálek kávy, v mém případě je to třeba nějaká divadelní komedie, tak se dokonce zasmějí snad i víc než u telky, jo. Třeba moje kamarádka chodí celkem často do divadla, dokonce to baví i její děti, kterým je okolo 15. Takže ano, možná Netflix dokáže vystřídat divadlo, protože se jako lidé vždycky všeho přejíme, že jo. A nakonec si myslím, že z toho gauče chceme se zvednout a jít mezi lidi a zažít i umění, které bavilo naše rodiče. Co bych jako chtěla taky vyzdvihnout, že na východě Čech, konkrétně v Hradci Králové, Klicperovo divadlo získalo prestižní nominace. No a vy o tom dokonce můžete i rozhodnout svými hlasy, které můžete posílat skrze magazin Musical Opereta, což je internetový magazin o divadle. No a my už teď na Hitrádiu Černá Hora pokračujeme s další muzikou.

0: 10 hodin, 21 minut, s vámi Hit Radio Černá Hora. No a asi tak za 6 hodin to začne. Budeme fandit v hokeji, čtvrtfinále naši proti Finsku a tady se to prostě rozhodne jak dál. Kdo jste třeba netrpělivý a už se vidíte, jak fandíte někde v baru, v hospodě nebo doma s rodinkou u telky, tak aby vám to uteklo rychleji, můžete si zkusit vědomostní hokejový kvíz, který je také na našem webu hitradiochernahora.cz. Jinak kluci do toho.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus a její Angels Like You. Díky, že posloucháte Hit Radio Černá Hora a dopolední drive s Janou Šimurdovou. A kdybyste měli mít vyhlídkový let letadlem a měli letět s nějakou kapelou nebo zpěvákem, zpěvačkou, kdo by to byl? Tuhle otázku vám položili včera moderátoři v odpolední show tady na Hit Radio Černá Hora. A vy za vaši odpověď jste mohli získat vstupenky na aviatickou pouť, což je největší a nejkrásnější letecká podívaná v Hradci Králové. No a když se nad tou otázkou zamyslím, s jakou kapelou bych třeba chtěla letět, tak za mě Imagine Dragons. No a cestou zpátky, jo, tak to bych nabrala Jamese Arthura. Každopádně tohle se mi nestane, protože o vstupenky na aviatickou pouť a k tomu zážitek, jako je vyhlídkový let na letišti v Kuněticích, soutěžíte dnes pouze a jen vy, naši posluchači. Tak já vám držím pěsti a to vše na vás čeká už v dnešní odpolední show na Hit Radio Černá Hora, která začíná od 15 do 18. No a vám doporučuju si uložit naše WhatsAppové číslo 601 292 464.
1: Čas duši léčí.

Taky vás tenhle song od nich tak baví. Imagine Dragons na Hitrádiu Černá Hora, díky, že nás ladíte. No a dokonce 10. stihneme ještě jednu letní pecku. Edward May a Vika Gigulina. No a zvládnout bychom mohli ještě třeba Linkin Park nebo Adele. To je muzika pro vás na Hitrádiu Černá Hora. No a my jsme tady, abychom vám ten den dělali krásnější a příjemnější.

0: řekni nám, které to je a dovolená z Inví za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
7: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
8: Více na cyklomaraton.com.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
0: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na nehodu, a to na příjezdu do Nemošic od Pardubic. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte i s omezením. No a počítejte také, že v Hradci Králové v Razlově ulici probíhají v pravém pruhu práce údržby. Tak pozor na to. Vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a servis call.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu

0: pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Minister dopravy Bednárek vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Po jednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Letiště v Hradci Králové o víkendu zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví. Pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
1: Máme tady historický letoun DC-3, Dakota, transportní vojenský letoun americký, který se podílel na vylodění vojáků v Normandii. Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka.
0: Aktuální informace o aviatické pouti jsou k dispozici na webu i facebookových stránkách akce. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
2: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: A ještě v krátkosti počasí, to nám spadlo z 30 na dnešní maxima, které budou mezi 21 až 24 stupni. Sluníčko ale zůstává, a to i zítra, kdy se oteplí na 25, a o víkendu teploty zůstanou stejné, možná se i zvýší, ale měl by dorazit déšť.

Tak co říkáte na song na Hitrádiu Černá Hora? Dohrál Joe a jeho End of Beginning. Začímž stojí populární americký herec Joe Keery. Teď se omlouvám všem, co jste nesledovali Stranger Things seriál s obráceným světem, tak se asi chytat nebudete, ale jinak ano, Joe Keery je ten sympatický drsňák s dokonalým účesem Steve Harrington ze seriálu Stranger Things. No a tenhle track, tenhle song je jeho osobní milostný dopis Chicagu, kde studoval. Umíte si představit, že byste složili píseň nebo básničku městu, kde jste studovali nebo chodili třeba na základku? Jak moc milostné by to asi bylo, co? No, někdo byste třeba složil nějaký hodně hustý metal. Teď ale se vrátím zpátky ještě k tomu songu, který dohrál, že co se mu musí nechat, že má takovou jako zvláštní atmosféru, která mě vlastně i baví, protože tohle jsme doposud tady neměli, tak teď už to máme taky a virálem to nezůstane jenom na sociálních sítích, ale proudit to bude i éterem Hitrádia Černá Hora, jako třeba teď Katy Perry.

0: Právě teď ladíte Hit Radio Černá Hora, krásné čtvrteční dopoledne. No a jaký je podle vás nejlepší hambáč? Je to ten, kde máte slaninu, nebo dvě porce masa, nebo vám naopak nejvíc chutná ten, kde je okurka s cibulí? Hambáčů je mraky, a každý máme rádi něco jiného. Kdo ale dělá ty nejlepší hambáče? To je jednoznačně SpongeBob.
1: Kdo žije v ananasu na dně moří? A velikou lásku tady hoří.
0: Tak pokud si dneska dáte jeden hamburger k obědu, tak dobrou chuť, no a krásný Mezinárodní den hambáčů.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
11: V Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adrmits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirku ff.cz.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinu z desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: kdybyste teď měli říct, co nahříváte, co by to bylo? Někdo asi oběd, že? Někdo se ohříváte v autě za volantem, pokud vám nejde klimatizace. No a někdo se potíte, klasika v práci. No a na Hradeckém koupališti Frušna dokonce nahřívají bazény na 26 stupňů. Mě tahle teplota jako celkem zarazila, protože mi vždycky přijde, že když dám nohu do vody, do bazénu, kdekoliv, i tady, tak teplota vody má snad do 10 stupňů. Plošná v Hradci Králové má otvírat už tenhle víkend a s ní i další koupaliště na východě Čech. Bohužel teda předpověď jako říká, že by mělo o víkendu pršet. Tak uvidíme, snad to nebude nic velkýho. Takže jestli nás, prosím vás, teď ale na těch koupalištích posloucháte, tak nahřejte ty bazény aspoň na 30. Taková vana v dešti by mohla být příjemná. No a kdo si k tomu dáte chipsy v misce, tak to potom moc dobré nebude, jo? Taky jste si dávali misku s chipsama k vaně? Já jako malá, jo? Pak to plavalo v té vaně a byla to chuťovka, no.
1: Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

bude vyslyšena už zítra, je tady. Na Hitrádiu Černá Hora dohrál Marek Ztracený, no a kdo ještě nemáte vstupenky na aviatickou pouť a třeba byste si k tomu chtěli přidat i vyhlídkový let, tak dnes máte příležitost. V odpolední show tady na Hitrádiu Černá Hora můžete vyhrát rovnou 4 vstupenky na velkou leteckou show v Hradci Králové a i nezapomenutelný zážitek v podobě vyhlídkového letu. To vše mezi 15. a 18. odpolední. Jinak já se s vámi loučím na Hitrádiu Černá Hora, ale pokračujeme dál. V pravé poledne jsou tady srdcovky.

0: Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.

0: www.ticho.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Hradci Králové na třídě Edvarda Beneše bourala dvě osobní auta. Projíždějte tady s opatrností. A nehodu osobního auta s motorkou jste nám nahlásili na Svitavsku u obce Telecí, tak i tam dávejte velký pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady. Wow!
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně je představí odpoledne premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Češi častěji trpí obezitou a cukrovkou. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí projekt Prevence na předpis. Ten má pomoci se změnou životního stylu ještě dříve, než se objeví vážné zdravotní problémy. Vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
11: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Teď ještě pohled k nám.
0: Řidiči, čekají nás další dopravní komplikace. ŘSD zahájí 8. června v Březové nad Svitavou práce na zajištění stability komunikace. Důvodem opravy je sesuv krajnice ve svahu, trhliny a vykloněná svodidla. Doprava na hlavním tahu od Svitav na Brno tak bude v tomto místě vedena Kyvadlově. Provoz tady budou řídit semafory.
10: Hokejový servis Hit Rádia.

0: Hokejisty dnes čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Finsko. Soupeř je velkým favoritem a pokud by naši neuspěli, byla by to zároveň rozlučka kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Češi ale věří, že mohou uspět a postoupit tak do víkendových bojů o medaile. Čtvrtfinálový duel Česko-Finsko se hraje v Curychu. Zápas začne v 16:20.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Na východě Čech bude dnešní odpoledne prosluněné. Nejvyšší teploty budou šplhat na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 16.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne vám všem. Ano, srdcovky jsou tady s vámi dnes Kateřina Pechová a věřte mi, je to skvělý. Máme před sebou naprostou skvělou nálož songů, na který jste možná i třeba zapomněli. A teď je ten čas, kdy si je připomenem. Kylie Minogue, Captain Jack, Richard Miller, taky Elton John, ale teď už italská zpěvačka Gala. Určitě znáte její slavný song Freed from Desire. My si dáme ale jednu její jinou úspěšnou eurodancovou skladbu a to je Come into my life. Ano.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: Vydáváme se do roku 1997 a věřím, že si ten výlet už

0: Eurodance prostě frčel. Gala Come Into My Life jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V těch budeme samozřejmě pokračovat. Teď je tady jedna, která má za sebou vlastně neskutečný příběh. Elton John vydal v roce 89 baladu Sacrifice. Jo. A nic moc, ale nedařilo se jí, prostě ne. No ale potom jí začal naprosto masivně a šíleně hrát DJ Steve Wright v rádiu. A ona se chytla. A logicky, ten song je totiž fantastický. Takže ji potom Elton John ještě jednou vydal v roce 1990 a reálně se tak tenhle song stal vůbec prvním solovým singlem Eltona Johna, který dobyl první místo britský hit parády. Což je jako skvělý. Je to to znamení, že to prostě nemáte vzdávat. A když to náhodou nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Elton John a Sacrifice jako naše druhá dnešní srdcovka.

0: Je viac môj.
1: Nebude to ľahké. Richard Miller na Hit Rádiu.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: Ano, další dnešní srdcovka, v podstatě už legendární song o složitosti rozchodu a lidských vztahů z alba s názvem 33. Pokračujeme dál z té melancholie, se teď ale podíváme opět na trošku veselější rytmy, protože Captain Jack, to je prostě král toho, jak vám hudbou zvednout náladu. A důkazem je i jeho song Iko Iko, který v sobě skrývá původní songy z New Orleansu, akorát on to vzal po svým, jo, pěkně Eurodance, vojenský pochod, do toho trochu, věřím, že se vám to

0: Enoch, Confined in Me. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, to byla téměř poslední srdcovka dnešního dne. Song, který hudební kritici často označují za jeden z nejlepších momentů v celé diskografii Kylie Minogue. Chápu, nejsem odborník, ale i tak s tím můžu souhlasit. Ještě jedna srdcovka nám ale zbývá a vy moc dobře víte, jaká. Ta vaše. Jo, teď je ten čas, abyste napsali na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka. Co byste teď chtěli slyšet z éteru? Jaký je ten song, který vám třeba vždycky zvedne náladu? Nebo jenom připomene nějakou unikátní zkušenost, zážitek, cokoliv. Napište 777-937-777, budu se těšit. Do té doby třeba Kate a John nebo Dasha.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Kate a John, Turn the Lights Off. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A je to tu. Čas na poslední dnešní srdcovku a ta je ta vaše, jo. A díky moc za všechny vaše krásné zprávy. Nejradši bych vám všechny ty přání splnila, ale vždycky to může být jen jeden. A já jsem se rozhodla, že dneska uděláme radost Hance. A hned pochopíte proč.
2: Ahoj, my máme dneska s přítelem 5letý výročí a on má rád, nebo nejradši, písničky od Johnnyho Cashe. Tak bych tě ráda poprosila, jestli by byla možnost dnešní páté srdcovky od tohoto zpěváka. Že by to příteli udělalo radost, oni poslouchají rádio v práci. Ahoj, Hanka.
0: Tak jo, to je asi dobrý, ne? 5letý výročí, tak jim to budeme přát. Zdravíme Davida do práce. Doufám, že ti teda Johnny Cash opravdu udělá radost. Samozřejmě doufám, že radost udělá vám všem. Tak si ho užijte.
3: I hurt myself today.

0: Na Solar posloucháte Hit Radio a čo? Jak jste si užili ty tropy? To bylo ostrý, čo? Příprava na léto, protože údajně nás čeká fakt jako hustý léto, ačkoliv slibujou to vždycky, pak to úplně nedopadá, jo. Ale uvidíme. Má být fakt vedro, teď jsme si to lehce oskoušeli, ale dneska už dobrý, že jo? Tohle je totiž třeba za mě osobně taková ta ideální teplota. Jo, jako hezky, můžete jít v kraťasech, sedět na sluníčku, ale neroztejkáte se. Jo, prostě můžete na tom sluníčku fakt sedět a je vám příjemně, trošku pofukuje větřík. Schválně, jestli si to taky tak užíváte. Vy, co teď třeba máte i volno a sedíte někde venku na sluníčku s kafíčkem, můžu vás poprosit, můžete si to užívat za nás, za všechny. Díky. Ať už jste v práci, v autě nebo doma, do uší za chvíli Mirai nebo Taylor Swift.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
9: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
10: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
14: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
16: Happy Sport!
15: Půjčovna a servis call.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.

0: hity.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson na Rody Mental, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Lady Gaga nebo třeba Roxette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech za Svitavami směrem do Poličky bourala dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se kyvadlově. Na výjezdu z Jičína pak směrem na Hradec Králové budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 801 1010.
2: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
2: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o jejich výskytu po celé zemi. První výsledky ukazují, že na klíšťata často narážíme nejen v lese. Další místa, kde se s nimi často potkáváme, popíše mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
14: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Další zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
13: Více informací najdeme na webu klíšťatavemměstě.cz. Stát zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následují Matyáš a Jan. Teď ještě pohled k nám.
15: Přelouč na Pardubicku dokončuje úpravy městského parku. Zaměřuje se na zahradu v severní části u kostela. Součástí úprav bude i výsadba rostlin a keřů, která má podpořit hmyz, ptactvo i další drobné živočichy. Kostel zároveň získá nové nasvícení.

0: V tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: Na východě Čech dnes bude převážně slunečno, obloha bude tedy jasná. Nejvyšší teploty naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
2: Přeju vám všem krásné odpoledne. Za chvilku si společně budeme číst. K tomu samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Lady Gaga, Roxette a teď už One Direction, Story of My Life. Tak se to užijte.

0: Kouzelně celý Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu. A ano, je na čase zařídit vám nějaký to čtení na léto. Je to tu. Další kolo, další šance vyhrát si kompletní kolekci knížek, což je 10 knih od Lizy Reganové. V hodnotě 5000 korun. Je o co hrát, ty příběhy jsou skvělý. Jediný, co musíte udělat, je dobře poslouchat příběh, respektive úvod, který vám přečtu. A správně uhádnout, jestli je to skutečné nebo smyšlené. Jestli to odpovídá tomu, o co v té knize jde, nebo jsme si to vymysleli. To už je na vás. Připravte si telefony, musíte pak volat na 800 937 937. A teď jdeme číst. Jak hluboko musí Josie Quinnová kopat, aby našla pravdu? Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahradě, bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josie tým neumí poradit. Je možné, že by se Noahova matka, laskavá a spořádaná kolet, zapletla do zločinu? Ano. Noahova matka byla hlavou drogového kartelu, který zásoboval opiáty celý Denton. Pod maskou dokonalé hospodyňky a zbožňované ženy řídila celou síť dealerů, což se jí nakonec krutě vymstilo. Pátý díl série Pohřbené kosti. Tak co? Je tohle pravda? Nebo je to lež? Volejte na 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Jackson, posloucháte Hit Radio a my hrajeme o čtení na léto. Konkrétně o celou knižní sérii od Lizzy Reaganové o detektivce Josie, jo. A já jsem vám opět přečetla jeden tady úryvek textu, jo, představení toho vlastně konkrétního dílu. Dneska to byl díl pátý Pohřbené kosti. No jeden z vás má šanci teď vyhrát těch 10 knih, jo. Pokud by to měl špatně, máte šanci na telefonu. Karel, Karle, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, teď už dobře.
0: Teď už dobře, co se změnilo?
1: No. Dovolal jsem se, podařilo se to.
0: Tak to jsem ráda, to mám strašnou radost. Ještě samozřejmě ten jeden důležitý úkol, a to správně odhalit, jestli tenhle příběh byl pravda nebo lež. Takže myslíš, že byla ta maminka Josie šéfkyní drogového kartelu, nebo je to výmysl?
1: Já doufám, že je to výmysl, že tohle už je moc, takové sci-fi.
0: Mm-hmm. Karle, čteš rád?
1: Abych pravdu řekl, já nečtu vůbec, ale mám manželku, ta čte hodně tchýně, její maminka ta ještě víc snad, jo, takže tohle udělá obrovskou radost, pokud to vyjde.
0: Karle, tak to je super. Páč, ty si doma neskutečně šplhneš, byl to samozřejmě výmysl.
1: Jo.
0: Samozřejmě to hloupost, noho maminka paní Kolet Fralejová nikdy nebyla zločinec. Pravdou bohužel je, že ji opravdu někdo zavraždil na zahradě jejího domu a celý to temný tajemství vy doma budete moct odhalit, Karle. To je dobrý, veď?
1: Super.
0: Ještě jo. Jednou moc gratuluju, zůstaň mi. Děkuju. Na telefonu, za chvilku se slyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další šance. Zase zítra, tak si to nenechte ujít.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
13: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
16: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
17: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
3: A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Mark Anthony, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Prosím vás, dámy, nechybí vám boty? Může se stát, že třeba postrádáte nějaký pár bot. Pokud také mají, prosím vás, rakouští policisté, tak ty totiž teď provedli velkou domovní prohlídku u jednoho lupiče, který se specializoval právě na dámské obutí. Našli u něj 170 párů bot. To je sen každý ženský mít doma 170 párů bot, jo. Tak tenhle pán je doma měl, asi nevím, jestli je nosil teda. Každopádně schraňoval je poctivě, většinou je kradl třeba jako schodeb domů a tak dále. Rakouská policie teď vystavila fotografie těch bot na svém webu, aby se našly majitelky, aby jim ty boty mohly vrátit, což je hezký. Jen já vlastně nevím, jestli bych takový boty ještě chtěla zpátky. Jo, což jako je samozřejmě na uvážení každé majitelky, pokud jsou to drahý boty, chápu, ale jsou tam i prosím sešlapaný tenisky. Je by mě zajímalo, na co on je potřeboval. Ale to se bohužel asi nikdy nedozvíme.

0: Fabulous Day a Verona, posloucháte Hit Radio. A je teplo. Jo, léto dorazilo. Věřím, že jsme všichni tak nějak poměrně šťastní z toho, protože to taky sebou přináší jednu fantastickou slast. Zmrzlina. Zmrzlina k létu patří. Někdy i k zimě, ale v létě je prostě nutná, jo. A pokud si kupujete domů takový ty vaničky zmrzliny nebo pixličky, prostě čím víc, tím líp, tak mám tip, jak tu zmrzlinu skladovat. Docela mě to samotnou překvapilo, ale když ji budete v mrazáku skladovat vzhůru nohama, víčkem dolů, jo, tak se vám tam nebudou na té zmrzlině dělat takový ty ledový krystalky. Údajně teda. Já to ještě musím vyzkoušet, já jsem se to dozvěděla teprve dneska. Jestli třeba někdo takhle už zmrzku skladujete, tak dejte vědět, potvrďte, jestli je to pravda, ale jako vypadá to, jako že jo, no, tak zkuste. Pokud vám teda ta zmrzlina vydrží, že ji musíte jakoby schovávat na druhý den jenom.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom.
3: Aha. Matej a Spin, stojíš si za tím, co
4: stojím
3: si říkala?
4: Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala před vteřinou, 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: A ježiš, pane bože.
2: Prostě ty do toho uhodnej je pozván ostatními, takhle.
3: David, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
9: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
8: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
9: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
8: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
10: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
11: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
10: a poctivé pivo z místních pivovarů.
11: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
17: Já už mám hlad!
18: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
19: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
12: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy bramburky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
12: Kaufland.

0: Max.cz.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Drive-by, posloucháte Hit Radio těsně před 14. hodinou, za chvilku Jeleni nebo Alanis Morissette, teď už aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase mezi Jičínem a Hlibicí nad Cidlinou u Kopidlna budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. A taky na trase z Turnova směrem na Jaroměř na příjezdu do Kocbeří bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 10 1 100.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mimořádnou schůzi sněmovny požadují opoziční starostové Piráti a TOP 09. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Šéf STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství, aby jeho úřad přestal vyplácet dotaci holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. 72 hodin, manuál ministerstva vnitra s radami, jak se připravit na krizové situace. Ten si přečetlo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Zhruba 43% uvedlo, že se dozvěděli něco nového a 31% získalo pocit osobní odpovědnosti za svou přípravu. Pokračuje sociolog Martin Převrátil.
13: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, když se to týká potravinami, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale...

0: jsou důležité.
1: Manuál byl do domácností rozeslán loni na podzim. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let, mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci, Praotec Čech v českém Praotec Čech a také účast ve filmech Vesničková středisková nebo Vratné láhve. Zahrál si také v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi nebo Ohnivý kuře. Teď ještě pohled k nám.
2: Zámek v Litomyšli otevře nový prohlídkový okruh už 2. června. Věnovat se bude historii zámeckého divadla z roku 1797. Uvidíme tak historické kulisy, divadelní kostýmy i repliky strojů, které kdysi na jeviště vytvářely vítr, déšť nebo hrom. Nejcennější exponáty jsou originály kulis malíře Josefa Plecna.
3: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: Na východě Čech dnes bude převážně slunečno, obloha bude tedy jasná s nejvyššími teplotami okolo 22 stupňů.
4: Krásné odpoledne vám všem, s vámi Kateřina Pechová a jelibo nepopulární názor máme už za chvíli. Teď už ale za vámi, do každého koutku Česka, kdekoliv se zrovna nacházíte, míří Coldplay a jejich Clocks. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio. A je to tu. Další nepopulární názor. Píšete nám, co je podle vás takový nepopulární názor tady u nás, v naší společnosti. Ten dnešní, no jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte, jaký budete mít nejenom názor, ale taky zkušenosti s tím. Dnešní nepopulární názor zní: když na svatbě utratíte víc než za auto, možná už neplánujete lásku, ale festival. Co? Je to drahý, že? Ano, to fakt už teď není legrace, protože samozřejmě ještě v rámci té touhy, nejenom po té pozornosti, ale hezkých fotkách, že to se protáhne, prodraží, je to náročné. Jedni moji známí takhle plánovali velkou svatbu, měli to mít asi za 3 týdny, když spočítali veškeré náklady, zjistili, že jsou na 500 000, což je spousta peněz, jo, takhle vyhodíte půl míče za 1 odpoledne, to není úplně hezký, tak se nakonec rozhodli jeden večer, zrušili to, přesunuli to o 2 týdny dřív, udělali z toho oběd, utratili za to asi 50 tisíc a byli strašně nadšení. A mají z toho radost jako doteďka, nechybí jim to. Takže co si myslíte? Jaký na tohle máte názor? Pojďte se podělit, případně měli jste třeba vy takovouhle obří svatbu, nebo jste naopak sáhli po nějaké té trošku, řekněme, rozumnější, levnější variantě. Pište, posílejte hlasovky 777-937-777. Jak to máte vy s předraženou svatbou? Ano nebo ne? K tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Alanis Morissette a tohle je skupina Jelen, Touha a pláč.

0: Alanis Morissette na Hit Radio. Ironie, ano, často si to můžeme říct třeba u takového toho svatba za půl mega a stejně se po roce rozešli. To tady řešíme v rámci nepopulárního názoru, že pokud je ta svatba dražší než vaše auto, je to dost možná zbytečný festival. Vy píšete svoje názory na tohle a vlastně se poměrně dost shodujete. Třeba Jana píše, my se vzali na radnici, pak měli oběd s rodinou a odpoledne nás kamarádka nafotila v lese za restaurací. Spokojenost na všech stranách a nestálo nás to téměř nic. Hele, skvělý, skvělý. Martina třeba posílá hlasovku.
1: Manželé jsme se brali před 3 rokama a měli jsme svatbu úplně jednoduchou. Upekli jsme prase, vzali jsme se na radnici. Bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsme to udělali. Protože nám nestálo o to udělat show, ale vzít se. Když to bylo tak na co. A jsme naprosto spokojení. Takže za mě určitě není potřeba mít obrovskou svatbu, hlavně když se ty dva mají rádi.
0: V tom je všechno, jo? Láska, upečený prase, já myslím, že tam nemohlo nic chybět. Pak jsme tady měli třeba Markétu, která píše, vdávala jsem se před 25 lety, klobouk dolů, a to byly jiné ceny než dnes. Měli jsme skromnou svatbu, 14 svatebčanů. Podle mě to není o pompéznosti hostiny, důležité je užít si ten jedinečný den a pamatovat si ho. Obří oslava a velké výdaje na svatbu nám štěstí v životě nezajistí. To je pravda, to je pravda. Nevím, jak je to s tím zapamatováním si toho dne, teda to může být těžký samozřejmě v rámci všech těch přípitků, ale je to tak, jo. Pak píše ještě Martina, první svatba veliká, cca 50 lidí, 50 tisíc, ale už je to dávno, no a druhá svatba loni, dvojitá v létě ve 4. Navzájem jsme si to odsvědčili, nikdo o tom téměř nevěděl, druhý den jsme to oznámili na grilování a zavolali rodinám. Nejlepší řešení, hele, to je geniální, to je prostě geniální, jo, nic za to nedáš, dobře se najíš a jsi vdanej, ženatej. Za mě fantastický, pište dál, co si myslíte o předražených svatbách 777 937 777.

0: Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Řešíme tu nepopulární názor o tom, že prostě když je svatba dražší než vaše auto, tak je to možná moc, jo. Každopádně ano, spousta z vás, vlastně většina jste se shodli, že je to možná trošku zbytečný, jo. Teď třeba tady přišla skvělá zpráva od Radka. Před 12 lety mě stála svatba 250 tisíc, o 2 roky později mě stál rozvod 2,5 milionu. Jo, takže hele, zbytečně, to nemá smysl to přehánět s těma penězma. Nemá smysl. Pojďme si to dnešní téma z drahých svateb uzavřít jednoduchou otázkou, kterou poslal Štěpán. Rozumím, že někdo chce velkou svatbu, ale na druhou stranu není lepší ty peníze použít jako základ na hypotéku? A má pravdu ten chlapec.
1: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady. Wow!
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A dneska, hlavně bojovné, 16.20 se postavíme opět na led a naši kluci musí porazit Finsko. Já věřím, že to zvládnem. Máte nějaký tipy, jak by to mohlo dopadnout? Jako, myslím si, že to nebude jednoduchý zápas. Finsko je teď taková neprůstřelná zeď, ale to nevadí. My si skulinku najdem, Červenka to dá levou zadní, víme, jak on to umí, jo. Já jsem si pro vás připravila pár zásadních věd, který budem dneska křičet. Jo, ještě před zápasem. Suomalaiset itkevat. To je, prosím vás, Finové budou plakat, jo. Suomalaiset itkevat. V průběhu zápasu budeme křičet Čekitovat parhaita. To znamená, Češi jsou nejlepší, jo. Čekitovat parhaita, to si zapamatujete. No a na konci potom budeme volat Mevojtime, Mevojtime, což znamená, vyhráli jsme. Já věřím, že když se naučíme jazyk našeho protivníka, že to pomůže. A vy nezapomeňte, 16.20

0: odpoledne.
1: Máte doma želvu? Možná zvláštní otázka, ale to mě fakt zajímá. A je to želva poslušná nebo utíkací? Protože jedna paní z Anglie teď ztratila želvu, jo. Respektive ta želva se zaběhla, jakkoliv to může znít komicky. 8 měsíců po ní nebylo vidu ani slechu. Vypadalo to v podstatě, že se želva vydala na nějakou dlouhou výpravu. Tak prosím vás, po těch 8 měsících je našli na poli 300 metrů od domova. Nevím, jak se to může stát, ale víme, že jak se želva špatně hledá, že jo? Tak našli, to je důležitý, takže bacha na vaše želvy, ať vám neutíkají. Zítra už s vámi opět Jirka Pelnář. Krásné odpoledne všem, za chvíli třeba Luis Capaldi.
2: Je to tady, 34. ročník aviatické pouti na Hradeckém letišti už o tomto víkendu. 40 letounů, 5-hodinová letecká show ve vzduchu i na zemi. Gripeny, Martin Čunka, Eurofighter Typhoon, tak to jsou jen některá lákadla leteckýho svátku. No a už tuhle neděli taky 23. ročník Decathlon cyklomaratonu. Start i cíl v Malšovické aréně, tak si tohle všechno nenechte ujít.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. Asviánský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. dle srovnání 25.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Královéhradecku u Habřiny, tady probíhá úpět vozovky po dopravní nehodě, tak počítejte s omezením. No a dvakrát dálnice D11 na 70. kilometru ve směru na Prahu, dejte pozor na porouchaný auto. A ještě jednou dálnice 11 ve směru na Jaroměř na 91. kiláku, tady pozor na překážku na vozovce. Jaká tam asi je? Když tak zavolejte a vaše dopravní info volejte na 800 110 100. Šťastnou cestu.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Jméno Eliška už po 13 letech není na prvním místě nejoblíbenějších dívčích jmen. Předstihla ji Viktorka, třetí pak byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény nadále vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Dnes o tom informoval statistický úřad. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších Gripenů. V první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů. Ukrajina, která se 5. rokem brání ruské agresi, bude tento nákup financovat z již schválené půjčky Evropské unie. Informovali o tom agentura Reuters a AFP. Hongkong poprvé předstihl Švýcarsko a stal se tak největším centrem zahraničního bohatství na světě. Slavný evropský bezpečný přístav pro investice tento trend zřejmě nezvrátí, protože asijská centra včetně Hongkongu a Singapuru rostou rychleji. Píšou o tom novinky CZ.
11: Hokejový servis Hit Radio.
13: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Aréně v 16:20. Tak držíme palce.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: I dneska je krásný počasí, trošku se nám ochladilo na 23, ale zítra bude opět horko, připravte se na 23 až 26 stupňů Celsia na horách kolem 17. A bude jasno, skoro jasno, potom v podvečer přibývání oblačnosti.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Startuje odpolední show na Hit Radio Černá Hora a z úvodu musím pozdravit chlapce do barbershopu na Velkém náměstí v Hradci. Dneska jsem tam byl, vypadám o 10 let mladší, úplně znovu zrozený.
16: Krásný skluzavky máš na obličeji, to se říká tomu, když máš takhle jakoby zaříznutý břitvou ty vousy. No, seš nádherný, co bych ti povídal.
0: Zdravíme.

0: Zíman, Damiano David na Hit Rádiu Černá Hora, no a z Itálie míříme do Curychu, startuje odpolední show. Pojďme ty Finy poslat zpátky do sauny. By bylo krásný.
1: Ať už jedou.
0: Za hodinu startuje klíčové hokejové utkání na mistrovství světa. Doufáme, že ne poslední v této vydatné hokejové etapě tohoto roku. Česko-Finsko 16-20. A my na to netrpělivě čekáme. Jsme takový rozechvělí, protože bychom to moc těm našim klukům přáli.
1: Jo, těšíme se. Je to vlastně takový ten zvláštní čas 16-20. Možná někteří z vás budete spěchat z práce nebo ladit třeba Černou Horu, abyste slyšeli ty aktuální výsledky. A nebo to paradoxně úplně vychladíte a využijete toho, že bude třeba míň lidí v obchodech a na náměstí a půjdete na kávu nebo si koupit kartáček na zuby, který už dlouho potřebujete. Já spíš přemýšlím i o tom konci, jo. To je někdy plus, minus, by očko, půl sedmá. Tak to máš jako dostatek času zapít žal a nebo úspěch, ne? To bude dobrá výtoč dneska.
0: Dneska to bude výtoč, hlavně nepijte prosím vás vodku s jelenem, ale dejte si český pivo, aby to bylo symbolický. A když to dopadne klidně na závěr jednoho panduláka. V každém případě 16-20 a já bych jim to tak přál, bylo by to hezký. Rulík končí taky, že jo?
1: Jako sympatický výkon proti Kanadě, pojďme to dneska ukázat ještě jednou a děj se vůle boží.
0: Pokud ale nestíháte do televizi, nebojte, my to budeme tady postupně sledovat a hlásit aktuální výsledky, to znamená, že Česko-Finsko za hodinu, my budeme u toho.
1: Úplně na místě skoro až.

0: Max a její chlapci, její DJové, Ondra Novotný, Petr Ticháček, odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Krásný čtvrteční odpoledne. Chtěli byste se proletět letadlem nad Kunětickou horou a vlastně nad krásami naší vlasti? Kus Pardubického kraje uvidíte, kus Hradeckého kraje uvidíte. Tak můžete, my pro vás máme luxusní cenu v rámci soutěže s aviatickou poutí 4 stupenky a k tomu pozor, vyhlídkový let na letišti v Kunětické hoře.
1: Velká věc, ke které se můžete dostat třeba zrovna vy, stačí, když nám odpovíte na otázku, kolikátý ročník aviatické pouti se letos koná a kde, na jakém letišti? Pište už teď na WhatsApp 601 292 464 a my zhruba za hodinu touhletou dobou někoho vybereme, zavoláme mu a když nám to ještě zopakuje jednou správně do éteru, tak, jak říkal Peťan, lupeny na aviatickou pouť a vyhlídkový let nad Kuněticemi bude jenom váš.
0: Je to tak, já mám úplně zavřený oči a vidím, jak se vznáším. Já se vznáším, já létám.
1: Já jsem kuňku nikdy neviděl ze zhora, jenom z fotek a musím říct, že vlastně je to takový trošičku můj sen a chtěl bych se na to podívat.
0: Tak to nějak domluvíme. Tak takhle napište. Ještě jednou WhatsApp, ať ho máte připravený, 601 292 464. Pište a hodně štěstí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitov jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
9: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
10: Krant-okna.cz.
9: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
11: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
12: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
11: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem.
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: hodinách přesně, 15:30, s vámi je Hit Radio Černá Hora, Linkin Park. Možná si dneska vychutnáváte právě v tuhletu chvíli nějaký burger, možná si ho budete dělat třeba k hokeji večer. Děláte velice dobře, protože dneska se slaví světový den hamburgerů a všech milovníků hamburgerů, bych tomu ještě řekl. Je to asi po špagetách nejhorší jídlo na první rande, bych řekl. To se buď zakydáš, anebo se ti vylomí čelist z toho, jak obrovský bulky to někdy jsou. Já mám takovou jako taktiku, já to rozebírám, já to jim po patrech.
1: Ono ještě zásadní je, že pozor, hamburger se nesmí jíst příborem. A když máš tu bulku kilometr vysokou, tak jak jinak, že jo? Ale je úplně fascinující, kam se ty burgery dostaly. Jako, jaký jsou dneska různý varianty, kombinace chutí. Já jsem si tady vysál tři takový zajímavý varianty. Donut burger. Hele, místo housky se používá rozříznutý a dokřupava opečený sladký donut s cukrovou polevou. Slyním. A spojení sladkého, křupavé slaniny, sýra a šťavnatého hovězího masa vytváří pro někoho šokující, pro někoho neodolatelný kontrast.
0: Tak já bych byl v šoku teda, já bych byl jakoby...
1: Kdyby tam byly ty český koblihy. Mezi tím. Potom tady je sushi burger, tak místo housky máte tady dva bochánky ze sushi rýže. A potom takový ten legendární trendy black burger, že jo, to máš tu černou housku, která je teda, to jsem nevěděl, vytvořena z rostlinného aktivního uhlí nebo sépijového ingoustu.
0: Čověček. Proto máme vždycky tak zamazanou hubu z toho.
1: No jo.
0: To jsou jako ty speciální kornoutky na zmrzlinu, jak jsou z toho černý uhlí a prostě to pak barví. Já mám zkušenosti ze základky, já jsem vždycky rozkousnul propisku a byl jsem od hlavy až k patě od inkoustu, takže tak do toho burgeru klidně půjdu.
1: Tak ty už jsi měl na základce černý burger. No nic, pokud si dneska večer třeba budete grilovat burger, tak dobrou chuť, nemusíte kombinovat a experimentovat, stačí klasika a věřím tomu, že se budete olizovat až za ušima.
0: Já, tohle téma je prostě vždycky...
1: Ještě to zapít Plzní.
0: Nemluvme o jídle už.

0: show na Hitrádiu Černá Hola. Tohle byla Rihanna a čeká nebo nečeká, dvojčata, co myslíte?
1: My myslíme, že nečeká, respektive takhle. Na internetu se vyrojily údajné snímky z ultrazvuku od Rihany, že má čekat dvojčata, ale záhy se teda objevila informace, že to je kec, všechno je vymyšleno. Já jsem nic neplatil a ta částka taky nesouhlasí. Zkrátka, žádné další děti Rihana v tuhletu chvíli nečeká.
0: Je to jako neuvěřitelný, že někdo si dá tu práci a sfalšuje ultrazvuk dětí a k tomu si vymyslí různý citace. Takhle, tyhle fámy byly fanoušky a médii rychle vyvráceny, takže pokud to někde uvidíte nebo na to narazíte, je to jeden velký kec. Ariana dál řídí své kosmetické impérium a užívá si tři děti, které už má, dva syny a jednu dceru, a myslím, že mi to asi stačí, ne?
1: Ale jako by člověk slaví trošku víc ten dnešní světový den burgerů a hned je z toho aféra, to je hrozný.
0: Hit Radio.

0: zábavy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na NVIA.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na NVIA.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Cítíš to? Cítíš to? To je léto.
1: Cítím. To je ten song, prostě party u vody. Má! Ale teď vyrážíme do vzduchu. Už tenhle víkend proběhne aviatická pouť na letiště v Hradci Králové a my pro vás máme příští hodinu 4 stupenky a vyhlídkový let nad Kunětickou horou.
2: Velká bomba, kterou pro vás chystáme, pustíme to už za půl hodiny, vlastně možná skoro na minutu přesně, buďte připraveni, ale v tuhle chvíli potřebujeme, abyste nám nejprve na náš WhatsApp odpověděli na soutěžní otázku. Kolikátý ročník aviatické pouti se letos koná a na jakém letišti, ve kterém městě? Pište na 601-292-464.
1: Takový váš klíč se víceméně jako mini registrovat, no a potom vybereme jednoho, pak mu ještě položíme jednu takovou zajímavou otázku. No a když to zvládnete, tak jdete na aviatickou pouť se ve čtyřech lidech a k tomu si užijete naprosto fantastický, fenomenální výhledy z ptačí perspektivy z letadla, čili vyhlídkový let.
2: Takže pokud vám někdo říká, jste pták, tak ideální pro vás.
1: Ty jsi pták.
2: Já letím klidně.
1: No jo. S vámi Hit Radio Černá hora a dva ptáci, Petr a Ondra.

Posloucháte Odpoledne na Hitrádiu Černá Hora za 2:16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v Šumperku, v Žerotínově ulici na kruhovém objezdu, tady bourala dvě osobní auta, pozor na omezení. Na trase z Jaroměře do Hradce Králové po staré silnici u odbočky na Předměřice, tak tady pozor, zasahuje záchranná služba a policie u dopravní nehody. Tady se projíždí jedním jízdním pruhem a potom ještě na výjezdu z Habřin.

0: jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
4: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
3: To bude slast.
5: Přesně tak jsem to plánoval.
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ceny pohonných hmot půjdou od zítřka mírně dolů. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 43 koruny a 58 haléřů. Nafta naopak za 40 korun a 26 haléřů za litr. Stropy se teď v obou případech snížily. Ministerstvo financí je vyhlašuje v cenovém věstníku. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. V Jihoafrické republice zabavili na hranicích syntetické drogy v přepočtu za více než miliardu korun. Policie našla více jak 700 kilogramů metakvalonu používaného pro výrobu drogy Mandrax fungujícího jako sedativum. A tři čeští tenisté zabojují v pátek o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolina Muchová se utká se švýcarkou Jill Teichmannovou a Marie Bousková pak vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou. Organizátoři zveřejnili program na svém webu.
10: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Hele, podle mě stále krásný počasí. Dneska teda o pár stupínků níž. Zítra opět bude horko. Potom večer přibývání oblačnosti. Koukal jsem, že na víkend má lehce sprchnout. Mm-hmm. Tak uvidíme, chtělo by to trochu vody. Ale jinak připravte se na luxusní letní počásko.

0: sledovat čtvrtfinále mezi Českem a Finskem.
1: Takže to bude nabitý, vydatný a k tomu ta nejlepší muzika. Krištof, Lost Frequencies a z úvodu Ed Sheeranů.
0: Jste připraveni? My ano, rozjíždíme to.

0: S vámi čtvrteční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Ondra a Petr. No a máme zmapovaný východní Čechy i horské místa, tak moc dobře víme, kde se o víkendu rozjíždí lanovky naplno, řekněme už v rámci té letní sezony.
1: Je to pravda, naprosto luxusní počasí, možná se chystáte o víkendu někam vyjet na vrcholky hor. Tenhle víkend svůj letní provoz zahajuje svaťák ve Špindlu, Pláně. Jo, budou jezdit v režimu pátek až neděle. Které lanovky už jezdí? Zpět se pod Sněžkou až nahoru na Sněžku, Janské Lázně až na Černou horu. A potom ještě můžete o víkendech vyrazit třeba na Medvědín, ve Velké Úpě na Portážky, Hrachov vás doveze na Čertovu horu a Rokytnice nad Jizerou na Horní Domky.
0: Vyčerpávající info, no. Jenom je prostě zvláštní, že jako v mých očích jsem dva týdny naspátek lyžoval a teďka už se tam zase chodí potom po trávě jenom. Jako to letí strašně ten čas, to je neuvěřitelný.
1: Je to pravda. No nicméně, pokud o víkendu vyrážíte nebo kterýkoliv den, tak si to užijte, na horách bude nádherně. Pozor na opalovací krémy, ať se neseškvaříte, dorajčete a užijte si to.
0: Jdeme hrát další muziku. Tohle to je Krištof a Sima Martausová, jejich Hvězdáři.

0: Sázíme jeden štyk za druhým. Odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Petr Ticháček, Ondra Novotný. Chcete 4 vstupenky na víkendovou aviatickou pouť na letiště do Hradce Králové a k tomu naprosto libovej vyhlídkovej let nad Kunětickou horou?
1: My víme, že chcete.
0: Chcete. Ale to je málo.
1: To je málo a teď jste možná dobře poslouchali a znáte odpověď na základní dvě otázky. Kde se koná aviatická pouť a kolikátý ročník aviatické pouti se letos koná? Napište nám to na WhatsApp 601-292-464 a my už za pár minut někomu z vás zavoláme a v éteru mu položíme poslední zásadní otázku, která ho bude dělit od toho, jestli poletí nebo nepoletí. A nebo vyletí prostě z kulaven.
0: Úplně vyletí z kulaven. Každopádně pište, máte na to poslední možnost teď.
1: Ještě než zapnete hokej, napište nám na WhatsApp a třeba vám uděláme alespoň mi radost.
0: Ještě možná na poslední číslo 601-292-464. Hodně štěstí.
1: Za chvilku.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Swaglift Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: pojďme zkusit Libora.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, rádio splněných přání. Petr Tichaček, Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora. Libore.
1: Jsem to já.
2: Co děláte?
1: Tak sedíme pod pergolou s dcerou.
2: No to je pohodička, to je Havájo.
1: A čekáme, až nám zavoláte.
2: Vy jste telepat.
0: Vy píšete, Libore, že dcera má zlomenou nohu, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, ano, ano.
0: Co vyváděla?
1: No tak si sedla si nešikovně na nožičku a praskla jí holení kost.
2: Libore, vy jste napsal za prvé dvě odpovědi na dvě otázky, k tomu se dostaneme. Také jste napsal, že byste jeli s manželkou Kačenkou, s dcerou Vicky a čtyřletou Lucinkou.
1: Ano.
2: A ono to z té SMSky nebo z toho WhatsAppu zní, že už vstupenky máte, ale?
1: No nemáme. Chystáme se, čekáme, jestli náhodou nezavoláte, jinak bychom v pátek večer na poslední chvíli před prodej koupili.
2: Aha. Takže šikli by se čtyři vstupenky a k tomu ještě vyhlídkový let.
1: Zcela určitě.
2: Byly tady dvě registrační otázky. Kolikátý ročník se letos koná aviatické pouti a kde? Povídejte.
1: 34. a letos je to mimořádně na letišti v Hradci Králové.
0: A Libore, teďka zásadní otázka, která rozhodne o tom, jestli vyhrajete nebo ne. Na aviatickou pouť může jít někdo úplně gratis, když u vstupu předloží občanku a v kolonce příjmení bude mít napsáno, jaké jméno, respektive jaké příjmení.
2: Víte to na první dobrou, nebo chcete možnosti?
1: No, chci radši možnosti asi.
0: Dobře, tak za A Ticháček, za B Novotný, nebo za C Kašpar?
1: Já myslím, že Kašpar.
2: A proč Kašpar? Nedělejte z nás Kašpara.
1: Protože tam lítají takový letadla, že jo?
2: Taky. A ještě to má jeden důvod, Libore.
0: Ten nejhlavnější?
1: Tak to ne, to asi netuším.
0: Průkopník české aviatiky se jmenoval jak a odkud byl?
1: Jmenoval se Kašpar, ano.
0: Ano, tedy Jan Kašpar.
1: Jan
0: a byl
1: Kašpar.
0: Z Pardubic, odkud tedy aviatická pouť se přesunula do Hradce Králové. Libore, ale i tak je to správně!
1: Díky!
2: Libore, získáváte čtyři vstupenky pro celou rodinu a k tomu vyhlídkový let nad Kunětickou horou!
1: Super!
0: Libore, člověče, ty umíš tak krásně křičet, zakřič ještě jedno!
1: Díky! A oni zakřičejí holky!
2: No pojďte, holky, díky. Taky!
1: Luco, zakřič!
3: Díky!
1: To byla ta malá!
0: To byla ta zlomená!
1: Ano, ano!
0: No tak moc gratulujeme, kam jsme se mimochodem dovolali?
1: Do Hejtmánkovicu Broumova.
0: Ano, tak to známe samozřejmě, tak zdravíme na dálku a ještě jednou velká gratulace.
1: Moc krát děkujeme.
2: Takže Libore, vám, manželce Kačence, Vicky a Lucince, posíláme čtyři lupeny, užijte si luxusní aviatickou pouť a hlavně představte si, jak letíte nad tou kůňkou, ptačí perspektiva, krásy České republiky. Budete se kochat, pane doktore, že jo?
1: No určitě se budeme kochat, ale nenabouráme.
2: No, nebojte.
0: Libore, kdybyste neměl koho vzít sebou, tak se ozvěte, když tak, já si udělám volno, díky.
1: Dobrá, no, tak ona možná paní nepojede, tak se třeba
0: no,
2: ne, Ondra bude na laně, dole. Dobrý.
1: Dobře.
2: Libore, užijte si to, gratulujeme.
1: Děkuji mockrát.

0: Činasky. Lásko, řekni mi, kolik to skončí dneska, jestli to víš. To by nás zajímalo. Činasky, jejich kapradí, tady je Hit Radio Černá Hora.
1: Víme, kolik to aktuálně je. No a Finsko, Česko, jak říkal tady pan komentátor, Finsko je smrtelné, čili v neskutečné formě. 1-0 prohráváme, mládeži. A víc nemá cenu asi dodávat.
0: Asi nemá, no, protože začali jsme dobře, pak jsme dostali fíka a od té doby se to s náma nějak veze, no.
1: No, uvidíme. My jdeme fandit dál, samozřejmě, že je teprve tady první polovina, první třetiny. Celý se to ještě může změnit, no a do té pětky dáme další muziku. Flipside, Alex Warren, anebo třeba Neil Diamond a tvoje oblíbená.
0: Hokejová, Sweet Caroline.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: www.pouť.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: stanice na aquapalas.cz.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zarala srn na Hitrádiu Černá Hora za 2 minuty, 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a máme tady požehnání dopravních nehod. Pozor na trase z Hradce Králové na Jičín před Konec Chlumím. Zasahují záchranné složky a policie u zraněného motorkáře, takže pozor tady na kolonu. Podobná trasa z Jičína na Novou Paku na kruhovém objezdu v Úlibicích, tak tady se srazilo navíc osobní auto s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, tak tady počítejte se silným provozem a se zdržením. A ještě na trase Čáslav Chrudim na kruhovém objezdu u Nového Dvora, tady došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkářem. I tady doprava výrazně zpomaluje. Opatrně šťastnou cestu, budeme rádi i za vaše aktuality nejenom z těchto lokací, a to na 800 1 10 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 znamení.

0: objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. V Jaroměři bude nové výjezdové stanoviště zdravotnických záchranářů. Královéhradecký kraj už vypsal zakázku na stavební firmu, která objekt postaví. Celkové náklady mají dosáhnout skoro 86 milionů korun, včetně DPH. Součástí budovy bude zázemí pro několik sanitek i vozidlo rychlé lékařské pomoci. Chybět nebude ani box pro dekontaminaci vozidel a prostory pro non-stop provoz. Kraj chce novou základnu posílit dostupnost urgentní péče v regionu. Stavba by měla trvat přibližně rok a čtvrt od zahájení prací. A tímto podle mluvčího kraje Dana Lechmana nekončí.
7: Královéhradecký kraj chce postupně zlepšovat zázemí pro práci záchranářů. Například letos v březnu zahájil stavbu nového výjezdového stanoviště za téměř 47 milionů korun v horním areálu Náchodské nemocnice. Stavba by měla být dokončena v příštím roce. Ještě letos také začne fungovat nová základna záchranářů v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku. Za 12 milionů korun.
6: Domov u Beřičky v Hradci Králové čeká velká proměna. Kuchyně a zázemí projdou rekonstrukcí za 125 milionů. Nové technologie zrychlí provoz a rozšíří dietní stravování. Kapacita se zvýší z 350 na 500 obědů denně a výrazně se rozšíří nabídka dietních jídel. Stavební práce by měly odstartovat začátkem příštího roku a potrvají přibližně 15 měsíců. U hradeckého letiště bude o víkendu pořádně živo. A taky na obloze je tady pro Hradec první ročník aviatické pouti. Každý den pětidenní program ve vzduchu i na zemi plný legend i moderních stíhaček. Hlavní hvězdou bude Eurofighter Typhoon, dorazí i Gripeny, Flying Bulls a nebo Martin Čonka. Program začíná v sobotu i v neděli v pravé poledne. Tolik další novinky Královéhradeckého kraje tady na Hit Rádiu Černá Hora.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
9: Stále krásný počasí, dnes i zítra. Zítra o pár stupňů navíc, vyskočí to až na 27 stupňů. Bude jasno, polojasno, večer lehké přibývání oblačnosti. Uvidíme, jestli o víkendu padne nějaká kapka. Každopádně užívejte doslova letní pohodu.
4: Hit Radio Černá Hora.
10: No, spíš by tam mohl padnout nějaký gol. S Finskem stále prohráváme 0-2. Sledujeme od druhé třetiny, pochopitelně.
9: Ajajaj.

0: Jdeme do východních Čech, hezké čtvrteční odpoledne. No a ve Vrchlabí se bude o víkendu bojovat. Sundali se zimní rukavice a nandají se jiné, protože přímo ve Vrchlabí se uskuteční gala večer bojových sportů. A kdo jiný by to ve Vrchlabí měl moderovat než Petr Ticháček?
1: To je antré.
0: Co jste to tam uvařili, co, člověče?
1: Hele, tak tohle je největší show bojových sportů v Krkonoších, můžu říct. Victorion 2. Tato sobota, kulturní dům Střelnice, tam, kde Miloš Forma natáčel Hoří má panenko, takže bude i tombola možná. Každopádně, já jsem minulý rok moderoval první díl a říkal jsem si, na to prostě nejsem stavěný, úplně to neumím a bylo to teda jako skvělý. Jo, elektrizující atmosféra, box, MMA zápasy, prostě uprostřed, vem si, že máš sál, uprostřed toho sálu je velký oktagon, taková ta platforma a tam to jede, tam to jede.
0: Takže ty to tam vyhlašuješ, takže jakože vlastně. Ondra Novotný v levém rohu, neporažený zápasník, vášnivý
1: rybář,
0: milovník piva a luštitel časopisu Katka.
1: No, tak.
0: takhle bych
1: to neskazoval samozřejmě. Každopádně doporučuji všem, kdybyste chtěli opravdu zažít neopakovatelnou atmosféru. Tento víkend kulturní dům Střelnice Victorion 2 začíná se ve 14.00 a bude to opět našvíhaný skvělejma bojovníkama. A tuším, že ten vrchol bude vícemistrně České republiky Štěpánka z Vrchlabí se svojí sokyní. Bude to veliký.
0: No jenom pověz, jaký to je stát u té klece.
1: Já jsem měl stažený půlky, čověče.
0: No, to jsem právě chtěl, abys řekl posluchačům, protože kdo si to neumí představit, tak vlastně neví, jaký to je vidět něco takovýhleho naživo.
1: Jedna věc je to koukat na to z telefonu někde, já nevím, na YouTube nebo v televizi, a druhá věc je být přímo na tom místě. Je to fakt boží. Zastavte se. Vrchlabí
0: na místě.
1: Ano, ano, bude všechno. Těšíme se na vás. A tady bojovnice Miley Cyrus.
0: Tak jdem bojovat.

0: Kapela Kabát, Malá dáma a my jsme tady schlazený jak barva finských dresů. 3-0.
1: No spíš 0-3.
0: No, jasně.
1: Já chci říct, že my jsme na mistrovství světa s Finskem hráli od roku 2017 několik zápasů a ani v jednom jsme nedali gól a dneska to jako taky nevypadá úplně. 0-3, no, začátek druhé třetiny nám taky nevychází, co se týče výsledku. Herně jsme se zlepšili, ale...
0: Já teď tady koukám, jak naše bránu okupují Finové a čekám, kdy to bude 4-0. No nic, věřím tomu, že kluci ještě třeba otočí a ještě se stane nějaký malý zázrak, ale Finové teda hrajou excelentně. Pojďme to nerozebírat, já jsem z toho smutný.
1: Jo, ale pojďme se radši vrátit k nám.
0: Pojďme se radši počít.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a Service Call.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Kaufland.
9: jsou tady.
13: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
13: Řekni to všem.
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
18: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nelly Kelly, Dilema. Na Hitrádiu Černá Hora, 17:30, pěkné odpoledne. Představte si, že přijdete do hospody s pytlem odpadků a za to dostanete pivo zdarma. To by bylo hezký. Tak z této unikátní akci teď přišla jedna dublinská restaurace nebo hospoda. Svým návštěvníkům nabízí pivo zdarma výměnou za pytel odpadků, které nasbírají v okolí. A to byste viděli, jaký tam jsou čistý silnice a ulice.
1: Jako u nás by je to zrujnovalo. Znám ty místa, takový ty cedule, zákaz skládky pod pokutou milion a pod tím hromada nábytku, že jo. To známe, takový ty bohužel místa. No, tak to bychom pozbírali a měli bychom pivko na celý měsíc dopředu.
0: Tady by to bylo štamgast pro smítko i přes plot skočí.
1: Přesně, no a teďka bys donesl do hospody pytel, dal bys si pivo za dáčo a oslavil bys český gól na 1-3.
0: Nekecej!
1: No, nekecej. Zatím.
0: Takhle, musíme ještě, že skáčeme z té hospody od těch pytlů k tomu gólu, že jsme hráli 5-3. To je důležitý dodat, si myslím, abych nekecal, nevím, já tady jedním okem sleduju hokej. No každopádně, ať už si pivo zaplatíte nebo ne, věřím tomu, že si ho dneska vychutnáte, ať už to dopadne jakkoliv, protože je čtvrtek, malý pátek.
1: Doporučujeme si to pivo zaplatit, jo, pokud jste nepřinesli pytel s odpadkama, bylo by to pak nepříjemný, až by vás naháněli.
0: A my jdeme sledovat hokej. Zapínák, je to zajímavý.

0: potom hokeji, protože tady budou Right Fred, bude tady Kim Wilde, budou tady Coldplay, Peče Boys, Lucie, Blondie. Kamaráde, to musíme říct.
1: Čověče, moje nálada je naprosto otočená už v tuhle chvíli.
0: Já si myslím.
1: No tak dobře, nezapomeňte i na Hit Radio Classic. Po 18. startuje tradičně 3hodinovka nejlepších hitů za posledních 30 let.
0: A buďte s Hit Radiem Černá Hora. Krásný večer.
1: Naschledanou.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: www.hazardcasino.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na trase z Hradce Králové na Jičín, před konec Chlumím zasahují záchranáři a policie u zraněného motorkáře, počítejte s kratší kolonou. A potom v Hradci Králové v křižovatce u ulic Sokolská a Brněnská, tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, i tady očekávejte silný provoz. Takže šťastnou cestu, na vaše dopravní info volejte na 800
1: 110 100. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
4: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
5: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér.

0: Jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přehlci Daňková. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytů bude podpora 750 tisíc a nízkopříjmové domácnosti získají v programu Nová zelená úsporám Light dotaci až 400 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený.
3: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
2: Příjem žádostí začne 25. června letošního roku. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije zhruba 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě je stále zdravotnický dozor záchranářů. Den dětí se blíží a při této příležitosti vydal statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém, prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Sledujeme hokejový šampionát, kde naši bojují s Finskem. Po druhé třetině stále prohráváme 1-3. Ve druhém odpoledním čtvrtfinálovém duelu vede Kanada nad Spojenými státy 2-0. Poslední třetina začne v obou případech za pár minut.
4: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: Teploty 9 až 5 stupňů v údolích kolem 2. V pátek pak čekáme jasno nebo skoro jasno až na večer přibývání mraku a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
5: Krásný večer, doufám, že si užíváte čtvrtek, ještě tady spolu chvíli budem sledovat hokej, ale hlavně budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Fakt, přísahám, fantastický hity před námi, doufám, že jste ready. Odstartujeme to stylově. Don't talk, just kiss. Right, set, Fred. Jdeme na to!

rovnou z roku 1981. Ano, protože hit Radio Klasik je tady. Dáváme si to nejlepší, ty nejzásadnější hity z 80. 90. a taky milénia. No právě do milénia se elegantně přesuneme právě teď. Kapela, kterou zná asi každý. Myslím si, že je těžký neznat, protože jsou prostě velice profláklí a hlavně ty songy mají takový specifický kouzlo. A jeden z nich je před námi. Dámy a pánové, Coldplay znáte, že? A The Scientist asi taky.

0: Pet Shop Boys, Go West. Neskutečná věc a stále nás to baví, což je na tom krásný. Posloucháte Hit Radio Classic. Ano, teď se jenom skočíme podívat k hokeji, kdo třeba z vás je v práci, nemůže na to koukat, tak prosím vás, stále prohráváme 1-3, jo, takže žádný zatím šokující obrat se nekoná, ještě máme 11 minut, tak uvidíme, třeba to naši kluci ještě stihnou, budeme doufat, uvidíme, ale co je jistota, jo, to vám můžu zaručit, jsou ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A jedna taková naše skupina v těch devadesátkách, jo, zářila jako, a vlastně to zvládla po spoustu desetiletí, to záření. Skamenělý dítě, osmi připraví tě. Lucie, no jasně. Do uší už za chvíli Skamenělý dítě, přidá se Blondý nebo DJ Loci.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
3: Sly

0: www.pouč.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
3: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 2 plus 1 Kladno Kročehlavy za 5 milionů 390 tisíc, komerční pozemky v Líšnici na Ústecko-Orlicku za 6 milionů 644 400, louka v Libnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku za 175 tisíc, byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 9 milionů 650 tisíc a byt 2 plus KK v Pardubicích Studánce za 5 milionů 199 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Erme, Houseband a DJ Otzi, Life is Life na Hit Radio. No a bohužel, hele, vy co, fandíte hokej, no, teď dohráváme 20. minutu třetí třetiny, Finové zvýšili 4-1. Vypadá to, že pro letušek se s mistrovstvím světa rozloučíme, nevadí, nazbíráme síly, příště to bude lepší. Člověk to nesmí brát příliš poraženecky, že jo? Co je pozitivní? A jistota, jo? To vám můžu zaručit, přísahám, že vám budu hrát dál ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Cool and the Gang, Celebration, typicky oslavný song, víkend za rohem, že jo? Tak se to hodí a teď... No Doubt a Don't Speak. Tak si to užijte.

0: Celebration Cool and the Gang, posloucháte Hit Radio. Bohužel, výhru v hokeji postup neslavíme, naši skončili, ano, prohráli jsme s Finskem 4-1. Nedá se nic dělat, bude další mistrovství, my to zase brzo vyhrajeme, věřím tomu. Co je jistota, to jsou naše hity. Za chvilku už s vámi bude Michal Pospíchal, já se pro dnešek loučím a rozloučím se stylově do celé další hity. Čekají nás třeba Sum 41, Irene Cara nebo Michal Penko. Už za chvilku.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
18: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
17: a poctivé pivo z místních pivovarů.
18: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
20: Zvou vás autosalony Kopecký. 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Karta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože

Jo, jo, taky takhle zní čtvrtek. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak já doufám, že už máte pro dnešek dobojováno a ladíte nás teď někde na cestě domů. A pokud vám teď děláme společnost v práci, tak doufám, že vám to s námi pěkně uteče. Máme pro vás totiž nejzásadnější hity 80., 90. a taky z období raného milénia a do konce hodiny jich určitě ještě spoustu stihneme. Tak užívejte večer a díky, že jste si jako parťák

0: navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
8: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký. 3. června u OC Teskov Hradci Králové.

0: 4,5minutová lekce italštiny, obrovský hit roku 1986. Bello e Impossibile, to je věc, kterou jsme na Hitrádiu připomínali. Objevila se na desce Profumo zpěvačky Gianni Nannini a úspěch zaznamenal tenhle single nejen v rodné Itálii, ale i ve zbytku Evropy. Producentem téhle písně byl Conny Plank, to je postava, která stojí i za dalšími úspěšnými kousky. Pracovalo třeba s Ultravox. Teď zpátky do Čech. Připravenou máme kapelu, bez které si domácí scénu snad už ani neumíme představit. Slepic Spírka hrají MiG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: panečku, nostalgie. Vybavíte si, kdy jste tenhle hit slyšeli naposledy? Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás pravidelně bere zpátky v čase a připomíná to nejlepší, co nám interpreti naservírovali v 80. 90. a v miléniu. Hrajeme hity, které ovlivnily celé generace z nás. Hity, které jsme si objednali u DJ, když jsme chtěli řádit na tanečním parketu. Hity, při kterých jsme vytvářeli přátelství i vztahy. Tohle je Hit Radio Classic. Pěkný večer. Hit Radio.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Ještě 60 minut jenom hitů z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

0: opravdová klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic Rally Erasure. Ty nejlepší hity minulosti pro vás máme nachystané taky do dalších minut. Bon Jovi stojí za písničkou Runaway a o slovo se přihlásí i Culture Beat. Zpátky na taneční parket nás vezmou s hitem Anything. Dobrý večer. Hit
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Tickets.cz.
1: Cirk v Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adermits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputica Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirku ff.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je Očtu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota

slibovaná muzika a Culture Beat, hitovka NFN. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Chvíle plné nostalgie nám už je za chvíli naservíruje Dan Barta se skupinou Alice. Písnička ani náhodou už je nachystaná. Nejdřív si ale uděláme výlet do roku 2002. Dáme si hitovku A Thousand Miles. Vanessa Carlton ji původně napsala pod názvem Interlude v roce 1998. A potom ji dlouho nechala ležet ladem. Než přišel producent, práskl do stolu a řekl, ne, tohle doděláme a taky vydáme. A byl to správný krok. A tak vám to dneska hrajem na Hit Radio.

0: ani náhodou. Tohle zpíval Dan Bárta a skupina Alice. Ladíte Hit Radio Classic, výběr toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pravidelně pro vás máme nabídku hitů od 80. až po rané milénium. A ani v příštích minutách to nebude jinak. Heaven is a Place on Earth, fantastický hit Belinda Carlisle. Třeba i na ten se už můžete pomalu, ale jistě těšit. Tak užívejte čtvrteční večer a díky, že ve společnosti Hit Radio. Hit Radio.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
7: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
8: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
9: Více na cyklomaraton.com.
10: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější. Lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
11: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
12: Hašpl.cz.
13: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: Takhle velkolepě končí aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do dnešního vydání nevejde. Už zítra, úterem 18. ale budeme zpátky i s další nabídkou těch největších hitů minulosti. Hezký večer.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které bys

0: návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.

0: makro.cz.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
2: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
3: Krant-okna.cz.
2: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od 3. návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Poděbradsko.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitových blízkosti. Více na cirkuff.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od 3. návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Hit Radio.
7: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
9: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
1: Výroční sezóna byla pro FC

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.

0: www.tečka.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žárejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Černá Hora.